0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Hit Radio.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Hit Radio.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy, vítejte u nich. Téměř 3/4 Čechů užívají návykové látky. Vyplývá to z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Nejčastějším problémem zůstává tabák a alkohol. Denně nebo téměř každý den kouří v Česku přes 1,5 milionu lidí a zhruba milion osob pravidelně pije alkohol. Až milion Čechů má navíc potíže se zneužíváním léků. Evropská komise doporučuje Česku zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Ve své nové zprávě uvádí, že zdanění bydlení je u nás v porovnání s unijním průměrem velmi nízké. Podle Bruselu by tento krok mohl pomoci zvýšit dostupnost dlouhodobého pronájmu. Tuzemští ekonomové jsou ale skeptičtí a varují, že by se vyšší daň naopak promítla do nárůstu nájemného. A pojďme také na sport. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanu Lionel Messi, který střelil ve svých 38 letech hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Miroslava Klozeho v počtu gólů v historii světových šampionátů. Už jich má také 16. V dalších zápasech porazila Francie Senegal 3-1 díky dvěma gólům Kyliana Mbappého, dvakrát se trefil také Erling Haaland a jeho Norsko porazilo Irák 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Praha 2 dál patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad obhájila první místo mezi pražskými radnicemi. Hodnocení se zaměřilo na digitalizaci služeb, komunikaci s občany, dostupnost úřadu nebo otevřenost radnice. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ráno ubývání srážek a také mraků, teploty kolem 14 stupňů, pokračuje dál oteplování. Dnes bude převážně oblačno, místy polojasno, přehánky a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Deňková.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem. Snídaně šampionů. Ano, je to tak, 6 hodin, 3 minuty, my vás tady vítáme, krásné ránko vám všem, kdo jste se nás pustil k tělu. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Filipe.
3: Krásné ráno.
1: Filip Lejček je tu s námi dnes. Filipe, v kolik ty normálně vstáváš, čověče, když jako nevstáváš sem?
3: Běžný všední den, no. Třeba v 10.
1: jaký to je takhle v 6 ráno, co? Jaký máš pocity?
3: No nepříjemný, vždycky, když mi šéf napíše, jestli to nevezmu tady za Davida, tak přemýšlím, co bych si vymyslel za výmluvu. Tentokrát jsem žádnou neměl, tak tady budu až do pátku.
1: Nemáš chuť na kavčo náhodou?
3: Půjdu si udělat. Udělám vám taky?
1: Dvakrát.
2: To je dobře, třikrát. To je neskutečný. Tak jo.
1: Podívejte se, jaký tady máme kolegy.
3: David už se nevrátí.
1: My tě milujeme. Tak krásné ráno vám všem. Amy McDonald, s tím začínáme. Pojďme na to. Hit Radio City.

0: To je neuvěřitelný. On fakt šel, jasmin. Dneska tady je s námi Filip Lejček místo Davida, zprávař, a pokud jste se přidali až teď, tak nám slíbil, že nám půjde udělat kafe.
1: Ale on umí totiž jako neskutečný kafe.
0: A on se normálně zvednul a odešel, takže tady teďka s náma není, tak šel dělat kafíčko. No tak to teda jako musím říct, to by David neudělal. To je hrozný, co? Když někdo prostě chybí v práci,
1: jo,
0: a ty kolegové...
1: Jo, já minulý týden dva dny, tak já si vás poslechnu zpětně, co se tady dělo.
0: My jsme se o tobě bavili jenom hezky. Já jsem říkal v každém vstupu, že nám chybíš. Jo. V každém vstupu, že nám chybíš. Já jsem se teda dokonce všimnul, že Filip přišel do práce dřív, než normálně chodívá, jo? A nevím teda, on přišel a sednul se k počítači a on ho jenom zapnul a říkám si, kde se bral ty zprávy, jo? Kde se připravoval? Takže to dělal asi doma. Tak mě napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, kdo nás posloucháte, okolik minut nebo hodin chodíte dřív do práce a co třeba musíte všechno udělat?
1: To si řekl správně, hodin, kdysi v mém případě, když jsem měla jiný vysílací časy. Když jsem třeba vysílala od 15, tak já byla schopná přijít v 11 hodin, nekecej. Protože jsem si udělala přípravu, teďka jsem povídala si s těma lidma, líbilo se mi tady trávit ten čas. Teďka, když musím stávat takhle, tak většinou je to o půl hodiny dřív, ale dneska o 10 minut.
0: Jasmin, říkám si, není tě hloupý lhát našim posluchačům.
1: Ne, přísám,
0: začínáme v 6, jsme tady v 5.59.
1: Ty...
0: A naší prací je prostě zapnout počítače, připravit to, aby to tady hrálo, abyste si mohli užít takhle po ránu spoustu písniček.
1: Takhle, ať nevypadáme úplně blbě, my to máme jako samozřejmě připravený jako předem, no, z jinýho dne, ale když sem přijdeme, tak to se jen zapne počítač.
0: Přesně, no tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste, okolik dřív chodíte do práce a případně, co teda musíte všechno ve vaší práci udělat, aby to všechno fungovalo. Tak napište nám to na 777-937-777, pošlete nám to, my se k tomu vrátíme. A teď Lost Frequencies, The Feeling. 6 hodin, 9 minut, hezké ráno, zítra rádia.

0: Los Frequencies, The Feeling, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, odkolik dřív chodíte do práce a případně, co jsou ty první věci, které musíte v práci udělat, aby všechno fungovalo. Minuta šampionů startuje teď.
1: Jana Bruntál chodí tak o 15 minut dřív a to jenom proto, aby si ujasnila, co vlastně bude dělat, protože nikdy neví, co jí čeká.
0: Eva Ledeč nad Sázavou chodí o 5 minut dřív, pustí počítač a kávovar.
1: David Žasler vstává s rezervou radši, v práci má pak ještě cca 10 minut do začátku a to hlavně snídá.
0: Renata Lipno chodí o půl hodiny dřív, připravovat nic nemusí.
1: Marcel Plzeň chodí o půl hodiny dřív, vezme papíry, nastartuje autobus a vyráží rozvážet lidi do práce.
0: Martin Křepice většinou na čas akorát dneska zaspal.
1: Kuba Praha do práce chodí o hodinu dříve, dělá vždy od 7 do nebo 19, v klidu si udělá kávičku a převezme pacienty, dělá sestru na áru.
0: Petr Uherský Brod vyleze z baráku, sedne do auta, nastartuje a je v práci.
1: Martina z Prahy je kolbeňák a také v práci už o 45 minut dřív, připraví papíry, zapne vše od počítačů a tiskáren a jde si vysílat kávu.
0: A co mě teda pobavilo, zpráva od Marušky, jo? Ahoj, já zrovna jdu do práce, pracuju od 6, dneska to zkrátka nevyšlo. 6 hodin 12 minut. Maruško, a tak co no?
1: Přesně, Maruško, o nic nejde.
0: Hele, takhle, důležitý, jestli tam není šéf. Pokud šéf chodí, klasika, třeba až na půl desátou, tak to je v pohodě. Tak vy, kdo třeba nestíháte na šestou, jeďte opatrně, spěchejte pomalu, ať se nic nestane. Ono se to bez vás nezblázní. Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční řích, další muzika, kterou pro vás na Hit Rádiu hrajeme právě teď.
1: A úplně nově.
0: A úplně nově, to je pravda. Těšit se můžete i na LP Girls Go Wild a to všechno tady ve snídaní šampionů. Krásné ránko.

0: Dole LP a Girls Go Wild, hladíte středeční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip, krásné ránko.
1: Tak co, kolik lidí bylo podle vás vzhůru dobrovolně v čas 4:56? Nemyslím teďka zdravotníky, nemyslím pekaře, nemyslím ani nás moderátory, ale tenhle týden je trošičku výjimečný, protože slunce vychází úplně nejdřív z celého toho dlouhého roku. Včera teda úplně nejdřív, ale ani dnešek nezaostává a rozednilo se ještě před pátou. Nicméně mě se na tom líbí, že je to takový jako ilegální čas, co opravdu patří v tu chvíli jenom vám, pokud jako ještě nepracujete, tak nepatří šéfovi, nepatří dětem, prostě nikomu, jenom vám.
0: Já teda musím říct, a možná to máte podobně, vy kdo ladíte, já si užívám ranní cestu autem, právě sednu do auta, nevím, v 5:30 a jedeš a svítí mi takhle do zpětného zrcátka to nízký slunce a říkám si, to je hezký. A zrovna dneska, když jsem jel, tak si říkám, jak to vlastně vypadá v zimě, no? No, bude tma, že jo, do 9 a pak bude tma už od 3 odpoledne, takže opravdu jako užívám si to, ale kdo si to moc neužívá,

0: Tak jsou určitě rodiče, kteří musí večer uspávat děti. To je moc prýma, jo, když pošleš v 8 dítě do postele a svítí tam prostě slunce ještě do té místnosti, takže nic moc.
1: Nic moc, ale užijte si to zatím, jo. Takový ten čerstvý, krásný vzduch po ránu, to ticho všude, to světlo. To nejlepší na tom je, že nejdelší den v roce máme teprve před sebou, takže tam si můžete ještě ukrajovat něco pro sebe.
0: No, chystá se letní slunovrat. Léto začíná v neděli 21. června. Takže den bude nejdelší, noc nejkratší, tak pak už se ty dny začnou zase pomalu zkracovat a už nám nebude svítit do obličeje slunce ráno v 5, už to tak nebude, ale ještě máme spoustu času, spoustu týdnu. Za malou chvíli další parádní hity, Taylor Swift, taky Linkin Park tady na Hit Rádiu, tak hezké ráno vám všem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio. Hit Rádio.

my fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Tohle milujeme všichni. Taylor Swift na Hit Radio, minutu po půl sedmé. Dobré ráno, Michal, Jasmin a Filip s vámi. A Filip má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Filo. Krásné ráno, jdeme na to. 60-letý muž přilezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runway, aby stihl letadlo, které se už připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože jej zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tvrzením, že prostě pospíchal a letadlo musel stihnout. Estonský provazochodec Jan Rose předvedl ve Varšavě další neuvěřitelný kousek. Na pouhých 19 mm širokém laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými mrakodrapy. Trasu dlouhou půl kilometra zdolal ve výšce 180 metrů nad zemí za zhruba půl hodiny. No a kanadská policie zatkla muže, který 16 let létal jako pilot pro společnost Air Canada s padělaným osvědčením. 55-letý Paul Logan u aerolinek pracoval v letech 1997 až 2013. Na podvod se přišlo poté, co se neúspěšně pokusil získat práci u jiné letecké společnosti. Muž je teď obviněný z padělání a podvodu a hrozí mu mnohaleté vězení.
2: Ale přišlo se na to až v 59. To je hustý zase.
3: Třeba by nechat, ne? Tak když jako ukázal, že umí.
2: Jasně.
3: Člověk by čekal, že v letectví se kontroluje každý šroubek a každý papír šestkrát a borec prostě... Takzvaně se ukázalo, že na papíry to nelítá. Čumba vamba, hezký ráno.

0: jsme si dali celibát. Slza v Hitrádio 6.37. Hezké ráno. Otázka na vás. Co vám přijde jako největší nebezpečí v městském parku? Co? Psi bez vodítka? Šílený cyklisti? No, tak ne. Je to nová pouliční mafie. Veverky.
1: Jak veverky?
0: Policie v několika českých městech varuje před agresivními veverkami. Prý je lidí krmí tak moc, že nás teďka berou jako chodící automaty na jídlo. Jo? Takže třeba v Praze nebo v Plzni už hlásí případy, kde tyhle potvory útočí nejenom na psy, ale třeba skáčou přímo k dětem do kočárku.
1: Hele, tak já normálně začínám věřit mojí mámě, o který jsem si myslela, že přehání. Nešlo teda po veverku, ale přijde mi, že zvířata obecně teďka začínají být nějaký agresivnější. Mm-hmm. A volala mi, že na mě útočí nějaký pták. Říkám, mami, jaký pták, prosím tě. A ona, no, ono to vypadá jako vrána, ale má to šedou hlavu. A říkám, jo, ty taky vídám, no, a ty jsou v pohodě, ne? Prej, ne, on mě sleduje až k baráku a jde i po psovi. A úplně jako měla, úplně byla v háji z toho.
0: Nekoukala náhodou mamka večer předtím na film Ptáci od Hitchcocka? No, jestli se to nevzala v tělu. Ale to je neuvěřitelný, tak ty veverky jsou prostě, to jsou drzí veverky, ale jo, pozor. Já to úplně vidím, jak sedí na té větvi v té kožený bundě, přesně jak zrychlí roty, louská to kešu a říká parťákovi, hele, tam jde borec s kočárkem, jdem ho vybrat, 100% má u sebe piškoty, ale jo, jdem na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na kolonu už se připravte na příjezdu do Prahy od Kolína. A štosuje se nám to taky na Štěrboholské spojce směrem na Barrandovský most. Tak pevné nervy. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Na středeční ráno naprosto geniální pan Sheeran Sapphire v 6 hodin 50 minut. Michal, Jasmin, Filip s vámi. Hezké ránko.
1: Myslím si, že všechny výlety spojuje jedna věc a to je takový to, že když zažijete nějaký spackaný výlet, tak si ho pamatujete vlastně mnohem víc a líp, než kdyby se tam všechno povedlo do posledního puntíku. A přesně na tyhle ty výlety teďka vzpomínáme a hledáme je v naší terapii Venkem s For Campingem.
0: Třeba taková Pavla si s partnerem vyrazila pod Tatry zdolat Slavkovský štít. Jenže ještě než pořádně začali, ruplo jí v zádech, pak teda přišla zastávka v lese, několik velmi agresivních mravenců, 12 kousanců na místa, kde fakt nechcete. Vedro, oteklej zadek, skoro bez vody a pokaždý, když se myslela, že už je nahoře, tak se objevil další kopec. No a výsledek na Slavkovský štít by jí dneska nedostali ani párem volu. A právě o tom to je, chceme slyšet váš úplně nejlepší, nejhorší výlet, nejspackanější trip ever, který byl v tu chvíli katastrofa, ale dneska se mu smějete nejvíc.
1: Pavla nám tuhle historku poslala na web Hitrádia a to můžete udělat i vy. Pozor, nejlepšího autora příběhu odměníme už v páteční snídaní šampionů a to luxusníma výhrama od For Campingu. Takže schválně, co byla vaše cestovní pohroma?
0: Napište nám to na web, komplet detaily podrobnosti najdete na hitradio.cz a my se moc těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na For

0: Run. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásné ráno, za chvíli je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit, počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení, rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Návrh se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, ruší škatulkování na střídavou či výlučnou péči a chce v zákoně jasně deklarovat nepřijatelnost fyzických trestů při výchově. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města v Německu se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy a německá metropole si problému všimla už v minulých letech. Na fotbalové mistrovství světa zářily největší hvězdy současnosti. Argentina porazila Alžírsko 3-0 a to především díky Lionelovi Messimu, který nastřílel hattrick. Francie si poradila se Senegalem 3-1, kdy se dvakrát trefil Kylian Mbappé. Dva góly Erlinga Haalanda pak nasměrovali Norsko k výhře 4-0 nad Irákem. Právě teď je v plném proudu zápas mezi Rakouskem a Jordánskem. Rakušané vedou po prvním poločase zatím 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Pokračuje Open Air Festival Tech Days Praha 8. Nabízí desítky interaktivních exponátů a také ukázky z robotiky, energetiky, virtuální reality, elektromobility nebo kosmických technologií. Akci pořádá Praha 8 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a také Smíchovskou střední průmyslovou školou. Potrvá ještě dnes a zítra. Více najdeme na webu www.techdays8.cz. Ráno většinou oblačné, posléze ubývání mraku, většinou polojasná oblačná obloha, výjimečně přeháňka, maximální teploty kolem 26. Z Prahy Lucia Deňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Ahoj.
7: Hezkou středu.
8: Snídaní šampionů.
6: To je vlastně docela dobrý poznatek, Jasmin. Mně vůbec nedošlo, že je středa, já mám úterý.
7: Tak to je opravdu velká zásluha. Ano, to jsem se posnažila.
6: A tady možná to máte podobně, a což je teda ta lepší varianta, jako, že si myslíš, že je o den míň a ono je o den víc, to je bomba.
7: Zůstaňte s náma, každopádně, ať máte středu, nebo úterý, nebo čtvrtek. Už za chviličku se vrátíme do doby, kdy se o přestávce ve škole neskrolovalo, ale řešily se piškvorky a školní lásky a tak, protože to vypadá, že starý časy se vracej a proč, to si řekneme.
6: Do školních lavic velký návrat po Pitbullovi. Rain Over Me. Hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Rain over me, já teda doufám, že pršet už nebude, posloucháte Hit Radio 7.06, krásné ránko.
1: Představte si ten šílený šok, kdy ve škole zazvoní na přestávku a děti místo toho, aby vzali do ruky telefon, tak prostě jenom zvednou hlavu, jdou si hrát, jdou si povídat a tak. Jo, obrovská změna by to byla. Nicméně od září 2027 by mohl platit zákaz používání mobilů v základních školách. Vláda to má v plánu prosadit a možná si spoustu dětí, které nás třeba teďka poslouchají a jedou do školy dřív třeba, tak si říkají, a co budeme jako dělat? No to, co jsme dělali my tehdy.
0: No jasně, já teda, ať se to na jednu stranu zdá jako prýma věc zakázat dětem mobily, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad to udělat ze dne na den, jo? Protože představ si, zakaž někomu něco, na čem je závislý, jo?
1: No zbývá ruka čtvrt, to je v pohodě.
0: Jo, takže možná tak jako postupně si na to odvykat, ale nevím, jako, je to takový dvousečný za mě, jo? Nicméně, co jsme teda my dělali o těch přestávkách, tak jestli můžu zaspomínat na svoje školní léta, nebo že my jsme hráli pogy.
1: Jo, pogy.
0: My jsme si vyměňovali kartičky s hokejistama, vlastně jsme si pořád hráli, povídali si mezi sebou, namáčeli třeba, a teďka to neberte jako návod, jo? Vy, kdo nás poslouchá, ty děti, naváčili jsme toaleťák do vody, házeli ho přes celou třídu, kopali si balonem, až jsme urvali rozhlas a rozbili umyvadlo. To byly ty přestávky, to byla ta tradice, a ne, že prostě sedíš se sklopenou hlavou toho telefonu a jedeš na Instagram.
1: Já jakožto holka jsem to měla trošku nudnější, samozřejmě v pozdějších letech jsme řešili tam jako ty lásky, že jo, ty kluky prostě a co nám tam vyvádějí, ale jinak buď jsem po přestávce dopisovala úkoly, co jsem zapomněla, anebo jsem naopak na šprťáka si ty úkoly dělala předem, jakoby.
0: No a co náš Filip? Jak to vypadalo u tebe ve třídě? My jsme podobně, ne mladý, podobně mladý jsme, že jo?
2: Podobně mladý, přesně tak. No, pokud jsme hráli taky, já si ještě pamatuju, Pokémony, Beyblade jsme točili.
1: Beyblade,
0: počkej, nekecej.
2: Beyblade jsme točili. No, a nebo jsme k tomu nepotřebovali hodně, třeba jsme si položili lavice na zem, udělali jsme si takovou hokejovou arénu, měli jsme pingpongový míček, malý hokejky a hráli jsme tehdy, už tehdy jsme hráli teda o pár korun, třeba o 5 korun, jo, za jednu přestávku, tak si zhold nekoupil bombony potom od té druhé pauze.
0: Počkej, s položením lavic na zem si mi připomněl naprosto ultimátní zážitek. My jsme měli ve třídě na zdi takový polystyrénový prostě desky a na tom byly napíchaný různý prospekty, jo, a tak dále. A nás nenapadlo nic jiného, než že jsme ty polystyrénové desky prostě rozbili na kuličky a pak nám přišel říct učitel, ať to teda zametem. Tak nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme si z lavic udělali normálně hrablo. A samozřejmě představ si, jak dopadly rohy těch lavic. To bylo ohlodaný. Takový jsme byli, jo, takový jsme byli my. Ale užili jsme se
2: lepší
0: to,
2: než koukat na Reels. Za mě.
1: Přesně. A jaký jste byli vy? Jaký jste byli vy? To nám dejte vědět. 777 937 777. Co jste dělali o přestávkách?
0: Pojďme se v myšlenkách vrátit do školních let. Těšíme se na vaše příběhy, vrátíme se k tomu. No a teď samozřejmě posíláme další parádní hity. Tohle je K-pop, což ocení i ti nejmenší Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Trocha reggaetonu ve středu ráno rozhodně neuškodí. 7:15, Shakira, Wyclef Jean na Night Radio. Hezké ránko.
1: Od září roku 2027 se na základních školách nejspíš zakážou mobilní telefony. A tak jsme společně zazpomínali na naše školní léta, na to, co jsme vlastně jako dělali o přestávkách, když ty telefony ještě nebyly. No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky. Píše třeba Katka. Dobré ráno. My, holky, jsme si o přestávkách a tajně i při hodinách dost četli.

0: školku, když se učiteli špatně vyspal, tak byla ředitelská. Jste super. A mokrá houba, tak to u nás taky teda lítalo v éteru a nejhorší bylo, ona, cítíte, jo, cítíte to vůni ty houby?
1: Vůni,
0: no, vůni, to se asi říct úplně nedá, no.
1: Lucie z Bruntálu píše, no tak to byly vylomeniny. Chleba s paštikou na stropě, dokud nespadl na učitelku při hodině, nebo nástěnka s odpadkama. Tehdy jsem měla za nástěnku zodpovídat já a byly zrovna třídní schůzky. Nechyběla tam ženská potřeba s červenou od fixy.
0: Hezký. Taky píše anonym, já chtěl taky napsat. My jsme měli třídy naproti oknama k sobě a hráli bitvy přes okna, několik jsme jich rozflákali.
1: Lenka Kladno, guma, holky pochopí, skákali jsme o každé přestávce a kdo neuměl sestavu, byl mimo. Tyjo, za mě už se guma moc neskákala, ale mamka mi o tom vyprávila, takže typuju ročník 70, třeba něco takového.
0: Tak gumu jsme teda nikdy nedělali, no. A píše třeba i Pavel, čau, tak to já jsem ještě o generaci starší a my jsme čáru s cečkama hráli, popřípadě jsme měnili mezi sebou, anebo sandokana, nebo hoňka na chodbách školy. Tak ještě, že to bylo na chodbách školy. Tak, milé děti, a to je prozatím vše inspirace na vaše dnešní přestávky.

Jo, tohle jsou Simple Plan. 7.22, krásné ráno, šampioni. Za malou chvíli další parádní muzika, něco letního tanečního. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí, to k vám letí za chvíli. No a taky připomínáme, že budete soutěžit o voucher na 5000 korun do máje na Národní třídě v Praze. Tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. Hezké ráno.

si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio. Hitradio.

0: opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
2: Bila. To dobré začíná u nás.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na výjezdu ze Strahovského k Davidskému tunelu se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A na dálnici D4 na 13. kilometru směrem na Strakonice se střetla dvě auta. I tady dejte pozor.
5: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
0: Hit Radio City.

0: jsme slíbili, to jsme zahrali DJ Antoine The Beat Shaker s Mášerí. 7 hodin a 30 minut, ladíte Hit Radio a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, spící muž prožil v nákupním centru pořádný šok, když se probudil pevně sevřený v masážním křesle. Přístroj kvůli technické chybě selhal a odmítal zákazníka pustit ze svého sevření. Zoufalý muž nakonec musel přes sociální sítě X požádat o pomoc veřejnost a hasiče. Záchranáři ho z mechanické pasti osvobozovali několik desítek minut. No a tradiční africký král z Ghany se po své korunovaci vrátil zpět ke svému původnímu řemeslu v Kanadě. Panovník Eric Manu dál pracuje jako řadový zahradník a seká trávníky ve městě Surrey. Ve všechny vydělané peníze a dary od kanadských občanů posílá své domovské oblasti na rozvoj zdravotnictví. No a nečekané překvapení čekalo ve schránce na ženu z amerického státu Michigan. Dorazil jí totiž pohled, který byl podle poštovního razítka odeslán před rovnými 100 lety. Historický lístek z roku 1926 obsahoval osobní vzkaz a byl doručen v perfektním stavu. Pošta dodnes nedokázala vysvětlit, kde dopis celé jedno století ležel.
3: Jedno století, víme jistě, že to byl Michigan a ne Česko?
2: No, jako je to divný, že to není samozřejmě tady třeba Pelhřimov, ale je
3: vlastně
2: to Michigan.
3: Vlastně si říkal, že i v dobrém stavu, takže Česko to nebylo.
0: A takhle, paní měla rozhodně štěstí, že jí do schránky nepřistál lísteček adresát nezastižen. By si počkala dalších 100 let. Pojďme soutěžit. Celý tento týden v Rychlé pětce vyhráváte voucher do Levels v máji House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Teď za 100 let na Hit Radio. Ano, přijde další pohled. Hezké ráno.

0: do Levels.
1: Zabůra.
0: Za 100 let na Hit Rádiu 7.35. Rychlá pětka. Ano, máme pro vás voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo byste House of Fun v Mayi neznali, tak je to nádherný, obrovský, několikapatrový prostor. Přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, Formule 1 simulátory, taky bar, diskoška. Je to tam nádherný, obrovský a prostě boží.
0: Zabavíte sebe, zabavíte děti, no a kdo vyrazí gratis, možná bude David. Davide, hezké ráno.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Ahoj.
0: David Sklecan, tak pokud se ti zadaří vyhrát, nebudete to mít sem do Prahy úplně daleko, tak pověz, s kým bys si vyrazil, kdyby si vyhrál tady ten voucher na 5000 do Máje?
3: No, vyrazil bych s dětma, asi s manželkou, a máme teď tady výměnného studenta z Německa, tak kdyby se to povedlo zprocesovat dneska nebo zítra, tak i s ním.
0: Tak to musí dopadnout. Tak jdeme na to, Dave.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Když závodíš a předběhneš druhýho, jsi první nebo druhý?
3: První.
2: Cože?
3: Druhý.
0: My jsme si říkali, jestli to dát nebo nedat, že to je takový chytáček, ale klaplo to. Pojďme dál.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Davide, jak se jmenuje ovoce, ze kterého se dělá štrůdl?
3: Z jablek.
0: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký máme v Čechách název pro nejteplejší roční období?
3: Léto.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se léto řekne anglicky?
3: The summer.
0: Yes. Mm-hmm. A pátá otázka.
2: Jak se jmenuje pták, který neumí lítat a žije v Antarktidě?
3: Tam žádný jako i není.
2: Takový černobílej.
3: Jo, tučňák. Sorry.
0: Davide, vyrážíte do Levels My House of Fun s rodinou a i se studentem z Německa, který je u vás na výměném pobytu.
3: Tak jo, moc děkuju.
0: není zač. Ještě řekni, co tě čeká takhle při středě. Máš to hodně dneska?
3: Jo, mám hodně pracovních schůzek, hlavně online teda, no.
0: Jo, takže videokoly. No tak zvládni to, Davide, voucher posíláme, moc si to v máji užijte a zase někdy ozvy, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju, ahoj.
2: Ahoj. Jako trošku mě vykolil, že tam žádný takový není, ale pak mu to došlo.
0: Já jsem si taky říkal, tyjo, tak on tam možná fakt žádný není, jo, teďka co s tím budeme dělat? Dobře, dopadlo to. Tak opět zítra další voucher v hodnotě 5000 korun, tady čeká na někoho z vás.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
4: Hit Radio City.

0: 8:45, za 2 minuty Michal Šulte a Rehab na Hitrádiu. Dobré ránko.
1: Před chviličkou s náma v rychlý pětce soutěžil David a po soutěži mimo éter ještě komentoval svůj dnešní výkon a říkal, že si občas v autě při poslechu toho, jak soutěží ostatní, říká, jak tohle a tamto nemohl někdo vědět, jestli někdo není jako blbej a tak. A že dneska to byl teda on, tak za prvé není blbej nikdo a za druhý to ukazuje, že Češi jsou prostě vtipní a že si umíme udělat srandu i sami ze sebe, což krásně nahrává tomu, co jsme vám chtěli říct a z čeho máme jako radost. Že Češi jsou prej nejvtipnější národ na světě, aspoň podle nějakého internetového webu The Top Tens, kde jsme se o první místo podělili s Belgičanama.
0: No a důvodem má být náš suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z vážných situací. Jo? Jenom pozor, nejde o žádný vědecký průzkum, ale o čistě subjektivní hlasování uživatelů na internetu a tak si říkám, jestli jsme si to tam nenaklikali sami, jo. Ale i kdyby, to je jedno. Já s tím prostě 100% souhlasím, protože my jsme přeci národ, který dokázal postavit celou svoji kulturu na Járovi Cimrmanovi.
1: Ježiš, jasně. No.
0: A vlastně ten náš humor je tak trochu přijdeme obranný mechanismus, abychom se z toho všeho ne...
1: Nezbláznili.
0: Ano, děkuju za to slušné slovo. Takhle, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Ale granda bude i tady v éteru, budeme rádi, když s náma zůstanete. Imagine Dragons, Believer. A Kamarád Be Mine, další muzika pro vás za malou chvíli. A samozřejmě potěšíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Hit Radio. Hit Radio.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na dálnici D4 na 13. kilometru směrem na Strakonice a v Praze v Čínské ulici u křižovatky s Koulovou. Bouralo osobní auto, počítejte tady s omezením. Šťastnou cestu.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. First.

0: Tohle je Kamarád Be Mine. A taky středeční Hit Radio 7.54, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ránko. Fotbal už dávno není jenom o gólech a bodech v tabulce, ale o tom, kolik lidí vás sleduje na sítích. No a pro nás se zajímavou informací přišel tady Filip, co se stalo v zápase Kapverdy Španělsko. Tak jestli byste nám to mohl vyprávět, mě to teda fascinuje, přijde mi to úplně neuvěřitelný.
1: No ten zápas samozřejmě měl dopadnout podle expertů 5-6-0 pro Španěly, ale on skončil 0-0 a velkou zásluhu na to měl golman Kapverd, který se jmenuje Josimar Díaz, ale jeho přezdívka je Vozíňa.
0: No.
1: A on chytal tak skvěle, že vychytal všechny ty šance Španělů. No a představte si, že před zápasem měl na Instagramu 50 tisíc sledujících. Aha. Po zápase to bylo 5,5 milionu. A teď mám otevřený jeho profil. Včera to bylo 7,3 a dneska, teď aktuálně Vozíňa, 11,2 milionu. Mimochodem během rána mu zase 100 tisíc přibylo. No a je to tak nová hvězda. Přitom tenhle golman chytá až druhou portugalskou ligu. Dokonce chytal ještě před 2 lety za slovenský Trenčín.
2: Co to je?
0: Takhle, jestli je přísloví, který jako tohle reflektuje, tak to je přišel k tomu, jak slepým houslem, jako jo. Co je víc, jo? Co je víc?
1: To je neuvěřitelný.
0: Co je víc? To je neskutečný. A počkej, hraje ještě ten fotbal, nebo už mu to stačí ten Instagram?
1: Já si myslím, že do druhého zápasu Kapverd možná ani už nenastoupí, řekne hoši, já už ty prachy nepotřebuju.
0: Já jsem se ho představil v té 90. minutě, kde není letí penalta, jo, a on se místo na balon otočí na tribunu, hodí tam selfiečko, chytne ten míč do jedné ruky a hnedka popisek, jo. Dneska čistý konto, slevovej kód na kopačky, najdete v popisku.
2: Já koukám, že mu je 40 let, takže vlastně jako, on už by mohl mít teďka hezký důchodek, že jo.
0: Takhle, Jasmin, má vyděláno.
2: Přesně.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Zpráva železnic varuje před nebezpečným chováním dětí a mladistvých na kolejích. S blížícími se prázdninami totiž přibývá případů, kdy hazardují se životem kvůli fotkám na sociální sítě. Jde hlavně o chůzi po traťových kolejích, přebíhání před jedoucími vlaky nebo lezení na vagony pod troleje s vysokým napětím. Drážní inspekce proto spouští novou preventivní kampaň. Chybějící údaje v evidenci sociálního zabezpečení mohou lidem výrazně zkomplikovat a protáhnout žádost o důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení lidem v přehledech nejčastěji chybí záznamy o studiu, o odpracovaných letech v 90. letech nebo o době péče o dítě. Úřad proto doporučuje zkontrolovat si své konto s předstihem a chybějící dokumenty včas doložit. A pojďme také na sport. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi nevyšel přechod z Antuky na trávu. Na turnaji v Londýně vypadl hned v prvním kole po třísetové bitvě se 37-letým Francouzem Adrianem Manarinem. 19-letý Čech sice dokázal první sadu vyhrát, další dvě ale ztratil v tiebreakcích. Na britské trávě se naopak dařilo Jiřímu Lehečkovi, který do druhého kola postoupil. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Praha 2 dál patří mezi špičku české veřejné zprávy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad obhájila první místo mezi pražskými radnicemi. Hodnocení se zaměřilo na digitalizaci služeb, komunikaci s občany, dostupnost úřadu nebo otevřenost radnice. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ráno ubývání srážek a také mraků, teploty kolem 14 stupňů, pokračuje dál oteplování. Dnes bude převážně oblačno, místy polojasno, přehánky a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Deňková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké ránečko.
4: Krásnou středu vám všem.
8: Snídaně šampionů.
4: Dneska máme jedno zajímavý výročí. Prozradím, že pětiletý, tak s náma zůstaňte, dozvíte se, co to za výročí je a týká se nás všech.
7: No tak počkejme na to. Miles Smith Stargazing zkrátí čekání. 8.04, hezké ráno z Hit Radio.
0: Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, 7 minut po 8. Miles Smith. Dobré ránko.
1: Kdy jste naposledy stáli ve frontě proto, abyste si mohli zavolat? Já tipuju, že dávno a že někdo třeba vůbec nikdy. My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka. Ta ne. Poslední stála v Hlubini na Příbramsku a tím, že se odstranila, tak vlastně skončila celá ta éra jedna.
0: Počkej,
1: a už je to 5 let.
0: Počkej, to není možný 5 let. Já si pamatuju, a možná i vy, kdo posloucháte, jak bylo spousta článků a videí z toho, jak se právě ta poslední budka odstraňovala. 5 let není možný. Já bych řekl, že to je třeba 2 roky, takže 5.
1: Takže 5 a úplně jsem si jako zaspomínala, jak mě ty budky vždycky děsily. Tak to sluchátko, na který chmatal každej, jo. Já se ho bála prostě vzít do ruky, nebo stihnout všechno říct včas, že jo.
0: Občas byly ty sluchátka opálený od zapalovače, to si pamatuje. Ono i ten číselník taky nebo občas nevypadal úplně jako v Oaklandu, ale teda za mě byly budky super, jo. Byly třeba dobrý, když jste se potřebovali schovat před deštěm. To bylo fajn, jo. Taky se v ní dalo milovat, akorát bylo blbý, že bylo vidět na nohy, jo. Taky se z ní volalo, to jsme tady nakousli na linku bezpečí.
2: No, to se volalo samozřejmě, děti měly takový zlozvyk, protože to byla linka zadarmo, tak se tam samozřejmě dělali taky ty falešní hovory. To úplně samozřejmě na to nespomínám rád, ale možná každý, kdo byl dítě, tak aspoň jednou to prostě udělal. Takže za to se samozřejmě stydíme, takhle zpětně 25 let zpátky, ale co se dá dělat.
0: Pojďme se takhle přiznat veřejně, kdo to udělal, ať zvedne ruku tady ve studiu.
1: Jo, tak kluci jste.
2: Jasmin,
0: Jasmin nás tady praskla. No, a taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
2: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
0: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
1: Tak vy, naši posluchači, máte nějaký historky z telefonní budky?
0: To já si pamatuju, tam byly přece ty karty vlastně, ne? Ty dobíjecí karty.
2: Dobíjecí kartu, jsi to tam vlastně dal, vypadalo to jak kreditní karta a tam si měl takzvaný jednotky. No. A když ti došli, no, tak si prostě skončil. A to myslím se ale následovalo až potom, co se tam házeli drobásky, nebo jestli to bylo kombinovaný, to teď už nevím.
0: Já se vám musím přiznat, jo. Já jsem věřil hrozný kravině, že prý, když se dali ty telefonní karty do lednice do mrazáku, tak se tam ty jednotky dobily.
2: To jsme zkoušeli já... tak.
0: Počkej, takže to byl takový hoax tenkrát, jako.
2: Přesně tak, přesně
0: aha.
2: Tak.
0: Aha, no nic tak.
2: Nefungovalo to.
0: Když nás posloucháte, možná jsme otevřeli spoustu vzpomínek ve vašich hlavách, tak jakou speciální vzpomínku máte na telefonní budkovi? Komu jste z ní volali? Co jste v ní zažili? Koho jste v ní splodili, chceme vědět všechno. Pošlete nám to na WhatsApp jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. Budeme za to moc rádi a za malou chvíli se k tomu vrátíme. Teď Nickelback.

0: a bylo to třeba: dobrý den, tady Česká pošta. Máte tušku a papír? A ty lidi: jo, máme. Tak si pište. A oni: jo, dobře, jdeme psát. A v sobotu, oni psali v sobotu, a v neděli bude tma jak v pr. No a takovýhle prostě různý srandičky. Tak zatím, čau.
1: To je skvělý, to je skvělý. Tomáš se vrně bavil. Tak máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj, tady Lucie. Já jsem 92, takže za mě všechny ty budky byly průhledný. Moc plodit se v tom nedalo, jedině večer, nebo všechny tyhle ty služby se musely provádět prostě večer, aby tam nebylo vidět. Ale vždycky jsme volali na ty linky zadarmo, takový ty, co začínali 800 něco. Tak to byla největší naše zábava, samozřejmě. Mobily jsme neměli, jo. Ale bylo to úplně skvělý. Tak se mějte, ahoj.
3: To s tou průhledností byl i můj point tady mimo éter, že vlastně asi taky pamatuju jenom průhledný, takže...
1: No takhle, ono jich bylo asi víc druhu, jo. Bylo potřeba najít tu, která měla polepený boky.
3: Pane bože, to...
1: Ale říkám, nohy prostě byly vidět, to bylo blbý, no.
3: Měli jsme tu ještě super zprávu od Indry. Dobré ráno, tak jednu hezkou historku mám. Je to už 30 let, co jsme byli na vandru v Doxech. Jedna kamarádka šla zavolat domů, že je v pořádku a td. Hodila tam 5 korun a když dovolala a potvrdila sluchátko, tak ten bůr vypadl. Hned nás napadlo zavolat na horkou linku 0609. Zavolej nám do klubu. Poslouchali jsme 27 příběhy od slečen a když jsme sluchátko pověsili, bůr zas vypad. Asi kouzelná 5 koruna.
1: Počkej, za 5 kačku se dovolala teda horkou linku, jo. To bylo třeba tak na jednu pikovteřinu.
3: No, a ne 27 minut příběhy oslečen. Wow.
1: Kouzelná budka. Enrique Iglesias na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Enrique Iglesias a Nadia. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 8.23 na Hit Radio. Na co se těšit za malou chvíli, tak kromě toho, že přidáme dopravu pro vás, kdo nás sledíte na silnicích, tak přihodíme i další parádní muziku. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si, no a zvládneme i Sunrise Avenue Hollywood Hills tady na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Čínské ulici u křižovatky s Koulovou bouralo osobní auto, projedete s omezením. A v tunelu Blanka ve směru na Troju stojí porouchané vozidlo, které blokuje pravý pruh, tak tady dejte pozor.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Hit Radio City.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chill zóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: je parádní letní song Sunrise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio. 8.35, ale to už se k nám taky konečně pomalu vrací. Je tady s námi Filip a ten má další ranní update.
1: Ranní update.
2: V Americe vznikla nová internetová seznamka s názvem Mouse Mingle, která je určená výhradně pro milovníky pohádek od Disneyho. Zakladatel webu tvrdí, že pro skalní fanoušky je těžké najít partnera, který by sdílel jejich vášeň pro zábavní parky a animované filmy. Portál spojil tisíce párů, které jako ideální první rande volí výlet do Disneylandu. Švédská studentka našla na sociálních sítích dívku z Irska, která vypadá jako její jednovaječné dvojče. Dívky přitom nejsou vůbec příbuzné a narodily se v naprosto jiných zemích. Když se obě studentky poprvé osobně setkaly v Dublinu, jejich podoba šokovala i samotné rodiče. Vědci tvrdí, že každý člověk má na světě v průměru 7 genetických dvojníků. No a americká umělkyně Laurie Anderson uspořádala na Times Square v New Yorku unikátní koncert určený výhradně pro pejsky. Hudební vystoupení bylo přenášeno na speciální frekvenci, kterou lidské ucho vůbec nedokáže zachytit. Na neobvyklou kulturní akci dorazily stovky majitelů se svými čtyřnohými mazlíčky. Podle chovatelů zvířata na tóny reagovala velmi klidně.
3: Tak to bych z pozice hudebnice taky mohla začít dělat koncert pro psy, ježiš, na tom člověk zarobí, podle mě teda.
0: Mně se teda povedlo sehnat záznam z toho koncertu. Psi nás milují. Lidé už začali natahovat ruku, že nás přeladí. Doufám, že jste si to užili, pesani. Kaoma. Lambáda, byla by škoda odladit jinam. Tohle je taky za mě jeden z nejletnějších hitů, které kdy v historii vznikly. Připomínáme, že to je srdcovka a ty si můžete dát Sirkou Pelnářem mezi 12. a 13. jejich dohromady 5 plus jednu vaši. Tak pojďme si to společně užít. Kaoma, Lambáda a středeční Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme fantastické ráno.

0: Roma, Lambada 8.40. Ladíte středeční rádio. Dobré ráno. Eva Farná. Ještě se k tomu vrátíme, ano, Eva Farná má za sebou hat-trick. Třetí a poslední koncert v Edenu skončil včera a pokud se nepletu, někdo tady ve studiu byl na tom koncertě dvakrát. Co Jasmin, jaký to bylo po druhý? Bylo tam něco jiného, novýho oproti tomu prvnímu koncertu?
1: Byla jsem na prvním a na třetím a na ten třetí jsem kvůli zase svýmu koncertu přišla o hodinu později, takže nemůžu soudit začátek, nestihla jsem to od začátku, ale bylo tam jiný to, že tam samozřejmě byly třeba jiný hosti, jo, že na prvním byla Ester Ledecká, na druhým byl Ben Kristoval, na třetím byl Jakub Štáfek a takhle na nějaký songy, že se střídali hosti. Byla tam poprvé Kateřina Marie Tichá třeba, jasně, s Mirajem taky. Takže byly tam nějaký novinky, ale jinak samozřejmě ta show jakoby už byla stejná. Co mě trošku brzelo, ale vlastně to strašně chápu, že já jsem se na prvním Edenu strašně smála nějakým věcem, nějakým vtipům. Mm-hmm. A když jsem tam byla po druhý, tak ty vtipy zazněly znovu, takže mi došlo, že to jsou plánovaný vtipy. Ale ono, když něco funguje, tak to prostě dáš znova, to je jako jasný.
0: Jasně, to je jak tady u nás rádu. Podívej se na mě. Přesně. Já to opakuju furt dokola a funguje to, jo. Ale já jsem teda nebyl ani na jednom koncertu, trochu mě to mrzí. Ale včera jsem vlastně na něm trochu byl, protože sedím doma v obyváku, vytrali jsme otevřený balkonovky a moje mi říká, ty slyšíš to, jak to tady nějak jako duní? Já říkám, to není možný, teď Eden je od nás 4 kilometry, jo? A normálně najednou z ničeho, já jsem se zaposlouchal a slyším. A ty basy, ne? Hlavně jako basy. 4 kilometry s dušnou čarou, tak jsem vylez na balkon a tak jsem si zpíval.
1: To mi přijde zvláštní, protože my, když jsme pozdě teda přicházeli do toho Edenu, tak jsme stáli přímo před Edenem a bylo úplný ticho, strašně dlouho a neslyšeli jsme nic, takže tohle mě jako překvapuje. Nicméně stáli lidi před Edenem, který se tam nedostali, neměli lístky, ale vychutnávali si to i před tím Edenem a jako bylo to znovu skvělý.
0: No takhle možná tip pro vás, já už jsem to teda taky udělal, tak na vás, kdo se nedostalo, nebo kdo jste třeba neměl čas vyrazit na tenhle koncert, tak samozřejmě sociální sítě, YouTube, všechno to funguje, záznamy z koncertu snad ze všech možných úhlů, takže pokud se vám nebude líbit tenhle úhel, můžete si najít další video.
1: Funguje, ale zas má člověk FOMO, vím, že spousta kamarádek byla strašně smutných, že to vidí na tom internetu a jsou z toho úplně hotoví a nemohli tam.
0: Chceme to vysvětlit, fear of missing out,
1: že vám něco unikne, jo. Máte z toho jo. Strach, nebyli jste tam, jste z toho smutní.
0: Tak jestli z toho strach nemáte, tak na YouTube najdete koncert ze všech možných úhlů. U nás tady na Hitrádiu za chvíli najdete další skvělý hity Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Does Nothing, Aleš Eriksen na Hitrádiu v 8.52 a my doufáme, že ti naši kluci budou zítra na hřišti dělat všechno, protože už zítra hrajeme na mistrovství světa ve fotbale proti JARu, Jihoafrická republika. Prý jsme papírový favoriti, ale víte jak.
1: My tady máme mezi sebou toho nejlepšího, kde o tom s náma může mluvit, protože je i komentátor zápasů Fíla, že jo?
2: Je to tak, jenom abych uvedl na pravou míru, já nekomentuji ty český zápasy, jasně, ale v televizi dělám jiný utkání. Každopádně mohli bychom ten JAR zkusit tak jako vyčistit, že jo, když už to mají v názvu. Hrajeme teda proti ním v 18 hodin, zítra je to klíčový zápas, ten první jsme prohráli totiž s Jižní Koreou.
0: Jak to vidíš ty, protože když se sadíme ještě na zápas Španělsko-Kapverdy, tak tam nějaký blázen vsadil $1 000 000 na to, že Španělsko Kapverdy smázne a ono to skončilo nerozhodně.
2: 0-0 to skončilo. 0-0,
0: takže je to takhle, je to za tebe jako, jakožto za komentátora světový šampionát překvapení?
2: No, těch překvapení už tam bylo hodně, ale největší právě Španělsko Kapverdy. Mm-hmm. Já bych si teda na tenhle zápas asi nevsadil, ale kdybych si měl vybrat a tipnout, já si myslím, že Češi vyhrajou 2-1.
0: Ekecej.
2: Což by nám dávalo jako pěknou naději pro postup. A hlavně, kdo nemá rád stávání, tak tenhle zápas hrajeme v 18 hodin, ten poslední 25. s Mexikem ve 3 ráno, takže jestli chcete normální čas, teď je možná poslední šance zase na 20 let dopředu.
0: Takže zítra skvělá příležitost. Takže Filip říká 2-0. Kolik myslí Jasmin? Já tomu nerozumím.
1: Jasmin nemyslí, Jasmin fotbal vůbec jako nezvládá.
2: Já jsem říkal 2-1, myslím, ale.
1: No, 2-1.
2: No, to je, je to výhra.
1: Tak já jsem
0: říkám,
1: s Fílou.
0: Já ten fotbal nějak nevnímám. Takže zítra Česká republika a JAR. Teď Two Colors, Suffer Duo, Cynical, Hit Radio 8.54. Dobré ránko.

0: čím jiným zakončit středeční snídaní šampionu na Hitrádiu, než tímhle Cynical, Two Colors, Safrido, Chris de Serendi, a my se opravdu už jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tak doufáme, že budete na značkách taky a že si to společně užijeme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Teď už vám přejeme hezký den, užijte si další muziku po 9 a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Hitrádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď ještě nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí před 9 hodinou. Komplikace hlásíte od Černáku na Štěrboholské spojce. Tady se připravte kvůli dopravní nehodě na 10 až 15 minut v aktuální koloně. Popojíždět budete také na příjezdu k tunelům ulicí v Holešovičkách a pak také k Belskou, a to v obou směrech, zejména směrem na Hloubětín. Barandák, Dobříská dál do centra 15 minut v aktuální koloně a popojíždí se od Rudné D5 a také Pražském okruhu od Zličína až po Ořech. Vaše dopravní info nám dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš

0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Už za pár minut se slavnostně otevře náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho rekonstrukce trvala bezmála 3 roky. Součástí programu bude komentovaná prohlídka náměstí s autory návrhu Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem a také prohlídka kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Před kongresovým centrem směrem k Pankráckému náměstí bude stát nová hala. Pojme 1,5 tisíce lidí. Stavba začne v červenci a hotovo by mělo být do 2 let. Důvod výstavby nové haly přiblížila ředitelka Lenka Žlebková.
5: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména pro doprovodné výstavy k velkým mezinárodním kongresům, zejména lékařským a vědeckým, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být.
4: Náklady na výstavbu budovy jsou odhadovány na více než 1,25 miliardy. Většinu zaplatí kongresové centrum ze svých zdrojů. Novou koncepcí české armády by se měla dnes zabývat Bezpečnostní rada státu. Na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti, dorazí také prezident Petr Pavel. Po účasti na jednání Bezpečnostní rady bude prezident pokračovat v návštěvě Vysočiny.
2: Fotbalový servis.
6: Lionel Messi přepisoval historii. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0 a jejich kapitán Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
4: Polojasná oblačná obloha v průběhu dnešního dne ojediněle slabá přehánka, večer ubývání mraku, maximální teploty 24 až 26 stupňů a vítr mírný od severozápadu.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
7: No jo, tak vám přejeme krásné dopoledne, teď po 9. hodině. Máme pro vás spoustu muziky, máme pro vás spoustu zpráv a hlavně taky vlastně zážitky přímo z transportu koní Převalského, protože to je vlastně věc, která se teď udála, je to jako pár dní zpátky a aby jsme se jako naladili přesně na tu vlnu, co všechno se tam jako stalo, co všechno šlo podle plánu, co zase ne, tak s Filipem Maškem, mluvčím ZOO, tady budeme už za chvíli, naprosto živě.
4: Ano, abyste si nemysleli, že vám to budeme vyprávět my dva.
7: No, to byste se věru moc nedozvěděli. Justin Timberlake hned na úvod. Teď jsou 3 minutky po 9. hodině. Tak přátelé, dobré dopoledne.
2: Hit Radio City.

0: feeling. Tohle je Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Přátelé, dobré dopoledne ještě jednou. Tady je Praha a se mnou taky Filip Mašek. Filipe, přeju ti krásné dopoledne, ahoj.
1: Krásné ráno.
0: Tak prosím tě, je to přesně týden, co jsi se vrátil z velkého transportu koní Převalského. My jsme to sledovali tady u nás ve vysílání, posluchači to určitě sledovali na sociálních sítích Zoo Praha. Tak pojď nám přiblížit trochu, jaká ta cesta byla, protože předpokládám, že nebyla úplně jednoduchá. A hlavně pojď připomenout, že se vlastně jednalo o rekordní transport těch koní.
1: Je to tak, v prvé řadě musím říct, že to byl právě rekordní transport koní Převalského do volné přírody. My ten projekt návrat divokých koní děláme 15 let od roku 2011 a nikdy ani do Mongolska, ani do Kazachstánu se nepodařilo převést 8 koní. Dříve do Mongolska lítalo jenom jedno letadlo, tam se vejdou 4 koně, 4 bedny, takže to dává smysl, ale loni i předloni do Kazachstánu jsme se snažili převést 8 koní a první rok vlastně ten jeden hřebec si začal sedat, ještě někde na pumpě v Miličíně jsme ho vyložili, protože oni vlastně nesmí sedět. Oni si totiž jinak přeruší tok krve a v končetinách a mohlo by to opravdu hrozit až úhynem. No a loni, to si možná posluchači pamatují, tak kůň se rozhodl vystoupit na Pražském okruhu, kde se vykopal z bedny a poté tedy i z toho jedoucího auta, tak ten dostal taky ben a zkrátka jako do volné přírody se nepodívá. A škoda, že jsme mu to nemohli vysvětlit, co ho čeká, ale tento rok se to povedlo, 4 hřebci a 4 klisny letěli do Kazachstánu a bylo to nesmírně náročné pro nás i pro ně.
0: No a teď mi řekni, protože už máte za sebou jako tak pár takovýchhle komplikací, to znamená, tentokrát to proběhlo jako úplně bez problému.
1: No, no to nikdy není úplně bez problému, protože celá ta akce je jako nesmírně riskantní, fakt je riziková, když to srovnám třeba s převozem nosorožců, co, s čím se potýkali kolegové ze Dvora Králové, nebo se zubrama, které vezli Tierpark Berlín, zoologická zahrada v Berlíně do Azerbajdžánu, tak jsme si to srovnávali a to jsou zvířata, která si mohou lehnout.
0: Jasně.
1: Jo, nosorožci dáte meloun, on si lehne. A může letět pomalu kargem. Ale ty koně opravdu u těch musíte být celou tu dobu. A celý ten transport, já jsem to počítal, od toho nástupu do té bedny, toho koně v naší chovné stanici, až do toho vypuštění v té zlaté stepi v Kazachstánu trvá 34 hodin. A celou tu dobu vy vlastně vůbec nespíte. Vy jste neustále u těch koní, hlavně veterináři, chovatele, a krmí je, uklidňují je. Samozřejmě ti koně jsou v nekomfortním prostředí, jsou v bedně, letí hlučným letadlem, kasou armádní. A takže my máme třeba připravenou takovou speciální feromonovou směs, kterou stříkáme do vzduchu nad ty koně, jim na hlavy, na hřbety, a to je trošičku uklidňuje. Protože když takový kůň kopne do té bedny za letu, tak se hýbne celé to letadlo.
0: Takže to jsou zážitky, které ty jsi vlastně byl poprvé? Takhle jako na tom vypuštění.
1: Já jsem byl po třetí už teď, ale poprvé jsem letěl přímo s těmi koňmi. Dřív jsem vždycky tam letěl třeba organizovat tiskovou konferenci, jo. A už jsme na ně čekali a až zpátky jsme se vraceli s vojákama s kasou. Ale tento rok poprvé jsem letěl s koňmi a opravdu klobouk dolů před všemi kolegy, kteří to zvládají už těch třeba 15 let. Jsou kolegové, kteří opravdu nevynechali jediný transport. A je to neuvěřitelné. A tento rok se to fakt povedlo, ta v uvozovkách kletba byla přerušena, takže máme velkou radost.
0: Jaký byl ten pocit nejenom pro tebe, ale vlastně pro celý ten tým, který jel a organizoval to a dlouho to připravoval? Když už opravdu jako otevřete teď ty bedny a ty koníci se rozutečou?
1: No oni je tam vlastně vyhubili před nějakými 200-250 lety v tom středním Kazachstánu. Jednak tam byl tlak domestikovaných koní, hospodářských zvířat, ale i je vylovili na maso. A vy když vypustíte toho koně, tak jednak já jsem cítil dvě věci, jednak ohromnou úlevu. To opravdu tam lidi plakali. Mm-hmm. I Němci plakali, jo? I němečtí kolegové plakali, to je co říct. Ale v ten moment vám dojde, jak tam patří ten kůň. On má prostě stejnou barvu jako ta step. On tam to prostě vidíte, on je jak ryba ve vodě. Tam vidíte, že to zvíře tam těch 200 let strašně chybělo. A oni vlastně prospějou i té stepy. Oni tam budou různě šířit semena trusem, budou samozřejmě těmi kopyty rozrývat tu půdu, takže ono to všechno souvisí se vším. Samozřejmě ten ekosystém je komplexní věc. A v ten moment vy hlavně cítíte, že jste vlastně zvrátil něco, co to lidstvo pokazilo a vy teď máte šanci to napravit. A to je jako ohromná věc a takový velmi jako pokorný pocit máte vůči té přírodě a vůči tomu velkému celku.
0: A teď mi řekni, jak se ten kůň po 35 hodinách v bedně a potom, co byl vlastně celou dobu v zoologické zahradě, jak se najednou v tu chvíli chová?
1: To je dobrá otázka. Někteří ty koně jsou opravdu ze zoo a někteří žili třeba v nějakých semirezervacích, jo? Něco typu jako Dívčí hrady my máme třeba tady. Tak je máme třeba i z Německa, některé ty koně ze Švýcarska. A tam je vidět, který kůň byl v zoo a který ne, protože ti ze zoo samozřejmě mají trošičku potřebu furt chodit k lidem.
0: Jo.
1: Ne, si říkají, máme nový výběh, jako pěkný, jo? 40 hektarový, jo? Tady jako sice tady trochu fouká, ale tamhle vidím nějaký návštěvníky vzadu. Ale ti koně hlavně z těch semirezervací, tak ti jsou opravdu jako divocí. A ještě se potvrdila jedna věc. My jsme dovezli 4 hřebce, a ti vyšli z těch beden takovým vrtkavým krokem, měli trošku odřené ty hlavy, že jo, ty nadočnicové oblouky. Ono se jim to všechno zahojí, ale zkrátka vypadaly trošku spráskaně. Mm-hmm. A pak jsme dovezli klisny a ty vybíhali takovým ladným krokem. jako muž to nerad uznává, ale opravdu to samičí pohlaví to zvládlo prostě výrazně lépe.
0: No tak i o tomhle se samozřejmě i nadále budeme bavit, o té práci, kterou Zoologická zahrada vlastně na tomhle projektu už několik let realizuje. Prostě není to jenom o tom, že se přijdete podívat do Troji na zvířátka. Tak Dua Lipa právě teď, Houdini, no a za pár minut stále pokračujeme. Naším dnešním dopoledním hostem je Filip Mašek z Pražské zoo.

0: Dua Lipa u nás na Hit Radio City. Přejeme vám dobré dopoledne s Filipem Maškem z Pražské zoo. Dneska nejenom o transportu koní. Vy jste se vydali do Kazachstánu. Kazachstán, člověče, pro nás asi taková možná už částečně exotická země. Jak to tam vypadá jako kazachstánská step?
1: To je dobrá otázka. Ona jako lidi si představí toho Borata samozřejmě. Že jo? A ono to tak není, nebo aspoň tam, kde jsme byli. Tak Kazachstán je v prvé řadě devátá největší země světa. To si taky málo lidí uvědomí, jak obrovské to je. Vlastně třeba ta oblast, kam my ty koně vozíme, se jmenuje Zlatá step, ale je tam nějaká chráněná oblast, ale kolem, když bychom spočítali celou tu skoro neobydlenou oblast, která to obklopuje, tak to je velikosti Turecka. To je prostě 750 tisíc kilometrů.
0: To je hodně.
1: Tam se vyjde 10 českých republik. A teprve, až podle mě u těchto příměrů, si člověk uvědomí, jak obrovské to je. A jak to tam vypadá? No, já mám někdy pocit, že to je taková alternativní realita. Protože strašně moc věcí tam připomíná Evropu, zejména tu východní Evropu. Samozřejmě byl tam ten vliv Sovětského svazu, byly součástí Sovětského svazu. Takže některé aspekty jako kulinářské nebo i vlastně ta příroda může připomínat trošku tu jako prodlouženou Evropu, ale pak se setkáte s něčím jako opravdu jako boom exotický, že vás to fakt praští do nosu třeba, jo? Protože třeba tím mám na mysli třeba teplé kobylí mlíko, které tam dostáváte v misce. Jako. A je to ještě lehce fermentované, takže to tak jako perlí. Jo, a to jsou ty věci, když si uvědomíte, ne, jsem v Kazachstánu, jsem jako 4000 kilometrů daleko, nejsem v Česku, ale potom zase se prostě potkáte s něčím, jako že tam prodávají české pivo, jo, nebo tam jako mají žatecký gus, se jmenuje třeba kazachstánské pivo, žatecká husa. Nemá to s českým pivem moc nic společného, ale je tam napsané, že to jako inspirováno žateckým pivem. Jo, takže je to taková alternativní realita. Mám pocit, že jsem jako ve snu, že se štípnu a že se probudím.
0: Hele, a jak se k vám Kazachstánci chovali? Jako byli to, jsou to takové, je to takový ten národ, který vás jako, se o vás postará, uctí vás, jako nosí vám neustále něco k jídlu a tak. Jako.
1: Je to přesně tak, když jste tam host, a my jsme byli samozřejmě hosté, dá se říct, ministerstva životního prostředí, protože s těmi tam na tom projektu návrhu

0: leta s armádou na tom převozu. Jak to vlastně probíhá komunikace s armádou? Lítáte armádním letadlem, určitě jsou tam vojáci, kteří vám vlastně pomáhají.
1: Přesně tak. To byl geniální nápad bývalého ředitele ZOO Miroslava Bobka vlastně oslovit armádu s tímto nápadem, protože samozřejmě ZOO nemá peníze na pronájem komerčního letadla a armáda zase samozřejmě chce si zkusit třeba přistávat na nespevněných plochách někde. Je to pro ně trénink a současně je to pro ně také trochu PR, pojďme si říct, že pomáhají zvířatům. A takže ta spolupráce probíhá fantasticky a vojáci se o nás úplně jako prvotřídně starají. Já myslím, že teda i pro ně je to trošku exotika převážet zvířata divoká a ještě lidi ze ZOO. My ty vojáky už známe, já jsem tam byl po třetí, takže některé už si pamatuju. A je to, je to legrace, protože vy vlastně letíte letadlem, ale není tam žádná letuška. Nikdo vám neřekne, teď si třeba zapněte pásy, nebo to jo, někdy musíte opravdu se chovat jako voják a nacítit tu situaci. Ale potom je úžasný, když prostě ve dvě ráno tam žourat, trošku spíte, trošku nespíte, přijde k vám prostě ta hora svalů v těch maskáčích, zaklepe na vás, teď vy se jako, tak jako pudově leknete, co se děje, a on řekne, nechceš kafe s karamelem? A já, jo, děkuju, tak jo, to bych si dal, jo. Hele, a co nás starají prostě.
0: A to letadlo, to je vlastně jako nákladní letadlo, vy tam sedíte, nebo je to jako obyčejný letadlo, kde si dovedu představit, já totiž, jak si řekl vojenský letadlo, tak já si dovedu představit, že tam čekáš na ten seskok z toho letadla, no, jenom, jo. No. Jak to tam vypadá?
1: No vlastně tak, jak říkáš, sedí se po stranách, na těch lavicích, takových sklápicích lavicích, zády jakoby k okýnkům, opravdu jak si, když si představíte někde vojenské letadlo v Afghánistánu, tak takhle se sedí a ti koně v těch bednách jsou uprostřed. Takže vy si vlastně o tu bednu tak jako můžete opřít nohy. Já mám nějaký 190 cm, takže já se v tom letadle třeba ani nepostavím. Jo, má to takových 185 podle mě ten strop. Takže pro nějakého klaustrofobika by to mohlo být jako velmi nepříjemné ještě v kombinaci s tím hlukem, ale zase máte neustálý přístup k těm koním. Můžete je krmit senem, můžete je napájet, stříkat po nich třeba tu feromonovou směs. Takže v tom je to výhoda, ale vlastně neustále jste tam s těmi koňmi, kteří tam i močí a kálí celou dobu. Takže samozřejmě v průběhu toho letu, tak to tam trošičku jako zasmrádne.
0: To znamená, že než se připravujete na ten, ten jako už jako na přistání, tak už to samozřejmě nese určitý odér.
1: Ano, ano, ale co tomu trochu pomáhá, je ta teplota, protože aby se ti koně převalského nepřehřáli, tak to tam hodně chladí vojáci. To znamená, že teď ta teplota padala i k 8-10 stupňům na té palubě. Takže vy tam sedíte třeba v rukavicích, v kulichu, ve spacáku, těm koním je dobře, oni jsou zvyklí na minus 40 z té stepy, takže nějakých 8 stupňů na dolu, vůbec si to nerozhodí, ale vám je tam vlastně jako neustále zima a to do té míry, že třeba když se chladí po těch mezipřistáních, tak začne třeba na chvíli sněžit z té klimatizace, padají tam vlastně jako sněhové vločky. Takže jsou to takové surrealistické momenty, když si uvědomíte, že letíte tím armádním letadlem s divokými koňmi a na vás sněží, tak se tak jako zase štípete do kolena, říkáte si, fakt jsem tady.
0: Co se to vlastně děje? Mimochodem, mám tady krásnou zprávu na 777937777. Mája píše, dobrá zpráva pro všechny koníky, děkuju, a Filip o koních mluví absolutně nádherně. Ať se daří pražské ZOO.
1: Moc děkujeme. Jako bez vás, bez podpory návštěvníků a lidí by to vůbec nešlo. Jako připomenu, že každý návštěvník, co přijde, tak vlastně dá 8 korun na tyhle projekty, protože 8 korun z každé vstupenky do pražské ZOO jde mimo jiné třeba na návrat koní převalského. Takže my děkujeme.
0: To je samozřejmě jenom dobře, kdybyste chtěli Filipovi něco vzkázat, klidně pište na 777-937-777.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: JJ Agostino a Dinoro. Společně jejich In My Mind. Posloucháte Hit Radio City, dneska s exkluzivním hostem Filipem Maškem z pražské zoo. Filipe, vy jste byli teda tentokrát v Kazachstánu, předtím jste jezdili do Mongolska.
1: Tak.
0: Když už teď máme jeden transport za sebou, předpokládám, že pomalu, ale jistě už připravujete logistický transport další. Kam bude?
1: Je to přesně, jak říkáš. My vždycky, mimochodem, já se musím trošku odbočit, my třeba už v únoru v zoo se připravujeme na další zimu, protože jakmile začnou pučet trošičku nějaké větvičky, tak my to zamražujeme na další zimu, aby měli gorily, sloni a tapíři co žrát. Takže my jsme jako velmi takhle jako napřed a samozřejmě už teď chystáme ten příští transport. My do toho Kazachstánu odvezli 22 koní celkem za ty 3 roky a potřebujeme tam dostat aspoň tak 30, protože to je takový jako základ pro tu životaschopnou populaci, aby se tam ti koně množili s nějakým jako zdravým genofondem, aby se nebyli příbuzní, aby tam od začátku bylo víc stád, víc harému, tak zkrátka musíme tak tu 30 tam dovést. Takže ještě 1-2 roky do Kazachstánu a potom se naše pozornost zase stočí asi k Mongolsku, protože vlastně na východě země, kde ti koně taky historicky žili, tam ještě nejsou. Říká se tomu údolí klášterů a my tam chceme vybudovat reintrodukční centrum a vozit koně tam. Takže to je tak od roku 29.
0: Teď mi ještě řekni, když znova příští rok přistanete v Kazachstánu, přijedete pravděpodobně na to samé místo, ty koně tam na vás jako budou čekat, nebo oni se pak nějak najdou s těmi, které nově vypustíte. Víš, jak to jako funguje?
1: No, ono to funguje tak, že ti koně, které tam dovezeme, tak ti stráví 10 až 12 měsíců v aklimatizační ohradě. A tam musí naši kolegové rangeři i naši výzkumní pracovníci, kteří tam jezdí pravidelně, zjistit, jestli přežijí zimu. To je hlavní. Oni si musí umět těmi kopyty vyhrabat potravu spod sněhové pokrývky, která je tam hluboká, opravdu tam může být třeba až minus 35 stupňů Celsia. Takže tohle to všechno my tam musíme zjistit a pak teprve to následující jaro ty koně vypouštíme do volnosti. A je to takzvaná metoda soft release, že se vlastně část té ohrady odstraní a je jenom na těch koních, kdy se rozhodnou jí opustit. Jo, takže třeba někteří ty koně jako spíš se vraceli do té ohrady, protože to tam znali, že jo, bylo to jako příjemné, věděli, že tam třeba dostanou vodu, když není voda, když je sucho, takže se vraceli, ale samozřejmě tím účelem je zdivočit je. Takže nechci říct, že úplně vyháníme pak, ale je ideální, když jdou co nejdál a tu zlatou step pak objevují. No a ty koně tak pak už tam budou žít v nějakých jako přírodních podmínkách, budou se tam ideálně množit mezi sebou.
0: OK. Hele, co se týká dalšího programu v zoologické zahradě, máme před sebou léto, máme před sebou červenec, srpen. Já předpokládám, že to je ta nejdůležitější část roku pro zoologickou zahradu, takže co všechno tam teď chystáte na to, abyste na červenec a srpen byli připraveni?
1: No, my už jsme připraveni samozřejmě. Tak. Opravdu jako to jsou někdy dny, kdy přijde takový počet lidí, co je v O2 aréně na koncertě, jo, za jeden den. Takže opravdu i logisticky tu zoologickou udržet tak, aby všichni byli spokojeni, aby všude na toaletách bylo čisto, nebyly fronty v restauracích, aby všichni viděli své oblíbené zvíře. To bývá někdy oříšek mimochodem. I máme stížnosti. Šel jsem do Zoo Praha, neviděl jsem tu toho varanovce bornejského, na kterého jsem šel, jo. Prostě vraťte mi vstupné, to někdy chodí taky. Opravdu jako. A takže na tohle my jsme jako připraveni, zasou ti brigádníci najatí už samozřejmě na léto, protože zoo zaměstnává o několik desítek lidí víc, skoro stovku během léta, takže to je všechno ready. No a připravili jsme samozřejmě komentovaná krmení zvířat, máme zase nové druhy, třeba některé máme nová mláďata, teď pozvu třeba na psy ušaté, jsou tam trojčata psů ušatých, strašně roztomilá v pavilonu Afrika zblízka. No a pokud vše dobře dopadne, tak si myslím, že příští týden, možná za 2 týdny oznámíme nové mládě, já to ještě nemůžu říct, musíte mu držet palce, ještě to má trošičku jako nahnuté, ale pokud se to jako povede, tak to je za mě mládě roku.
0: OK, tak zatím jako ticho, tišičko, soustředíme se, jo?
1: Nechceme to zakřiknout ještě.
0: Výborně. Prosím tě, já mám nejoblíbenější zvířátko u vás, mundžaka.
1: Jo, ale
0: to je kromě kapibár samozřejmě, které milují všichni, tak jako já mám rád mundžaka, teď jsem ho neviděl, takže chci vrátit vstupné. Ne, kecám.
1: On je tý malý kopytník.
0: No, ještě má poměrně jako rozsáhlou tam výběh a někdy tam není prostě, ale tak to je normální, přátelé, jenom abyste věděli, oni prostě někdy musí odpočívat taky vevnitř.
1: A mně se líbíš, protože ty si řekl zvíře, které jsem fakt nečekal. Jo,
0: no,
1: jako
0: vidíš.
1: Ty lidi chodí na slony, gorily, tučňáky a to je v pořádku, ale úkolem zoo je chytit tu pozornost těch lidí a říct jim, hele, a víte, že existuje taky luskoun, a víte, že existuje taky wombat nebo mundžak, a tak my jsme to v tvém případě splnili.
0: Ano, naprosto, jako to je opravdu jako moje nejroztomilejší zvířátko, které jsem tam poznal. Máme sympatie k sobě. Hele, rok je možná docela dlouhá doba. Nicméně ty pojedeš příští rok nebo budeš chtít zase letět letadlem?
1: No, já budu moc rád, protože my jsme s kolegou Oliverem tenhle rok to pojeli trošku jinak. Nevzali jsme tolik tradičních médií sebou. Běžně jsme brali třeba fotografy nějakých velkých agentur i National Geographic, loni letěl s námi. A teď na tom třetím ročníku jsme se rozhodli cílit na TikTok, na Instagram, dělat ty reelska, dělat to trošičku jinak. A máme 4x větší zásah na sítích než loni. Takže si myslím, že to jakž tak nějak jako vyšlo. Z něčeho jsme se poučili, něco chceme dělat jinak, ale já bych teda moc rád letěl, protože ten zážitek je obrovský. A to, že vypustíte zvíře ze zoologické zahrady do volné přírody a ono se mu tam daří, tak to je prostě ta nejvyšší meta moderních zoologických zahrad. To je to, co by každá zoologická měla částečně dělat a část své pozornosti na to upírat. A to je prostě pocit k nezaplacení.
0: Mimochodem, ty si nám vlastně díky sociálním sítím Zoo Praha, tak si nám vlastně přenesl ten zážitek toho, protože já jsem to sledoval, přesně ty obrovské přepravní boxy, to vlastně vypuštění. Vy i na vlastně YouTubeovém kanálu máte přímo videa z toho, když ty klisny vyběhly, jo? Což je jako krásný. Takže i díky tomu jsme mohli být velkou součástí. Mimochodem, na sociálních sítích žiješ i ty. Jaký máš vztah s pávem vaším?
1: To není náhodná otázka. Ne. No, náš páv mě uvítal tenkrát, když jsem začal jako mluvčí Zoo Praha, tak jeden z prvních telefonátů ve 23.30 večer, kdy jsem měl asi třetí gin tonic v ruce u sestry, vyprávěl jsem mi o svém prvním týdnu, jak mi volala policie a říkala mi, že na zahradě jisté trojské dámy je nějaký obrovský pták, který straší k slzám a paní šla jenom z odpadky večer a prostě úplně vyděšená volala na policii a byl to páv. Byl to náš páv, který chodí volně po zoologické zahradě. Tehdy jsem volal mimochodem kurátorovi ptáků, jestli teda by ho jako přijel si vyzvednout a mě položil úplně zásadní otázku. Říká, jak vědí, že to je náš páv? A já říkám, a odkud jinud by byl? A ono tak na hradě chodí taky, ne na malé straně. Říkám, Tondo, prosím tě, to pět ulic od zoologického, ale... Takže s pávem jsme začali takhle. Teď jsem ho potkal, když jsem šel na parkoviště. Chvíli jsem si to jako říkal fajn páv, jsem na to zvyklý, jako potkávám v té zoologické a to není jako v pořádku, že na parkovišti. Tak jsem ho zahnal zpátky, na to asi narážíš, dával jsem to na Instagram. A včera jsem už viděl, jak tam tak jako flexí před mladou generací Z ukazuje to peří, oni se ho tam fotili, říkali takovou tu slavnou větu vulgární z toho jednoho videa z roku asi 2008, co možná všichni známe z YouTube, tak jsem si říkal, je ta víra obnovena v tu mladou generaci, jo? Stále znají jako klasiku YouTubeovou. Takže my s pávem fungujeme jako nahoru a dolů je to.
0: No a s těma únikama zvířat, prosím tě, řešil jsi teď jako v poslední době něco?
1: No takhle, když nám unikne zvíře, ono to často bývá v rámci třeba pavilonu, že třeba takový makak se může dostat na ostrov vedle v indonéské džungli, jako to se děje mnohem častěji, než by to zvíře úplně odešlo z té zoologické, i tak se to děje minimálně. No, poslední takový velký útěk si vzpomínám na Fenka, byla to teda Fenka, samička, takhle jsme ji taky hledali s tímhletím jako PR-ovým názvem, hledá se Fenka a to mi volali z botanické zahrady, kolegyně mluvčí Míša z botanické zahrady volá, říká, já mám pocit, že nám tady běhá váš fenek. A já říkám, jste si jistý, že to není pes, že to není nějaká čivava? No já bych řekl, že to je fenek. Takže mi poslala fotku, no byl to náš fenek, tak tam běželi samozřejmě s podběrákem. No, nepodařilo se fenka lapit, 5 dní, myslím, putoval různě a nakonec nám psala nějaká paní stroj, tam z Podhoří. Dobrý den, přijďte si vyzvednout zvířátko ke mně na zahradu. Tak jsme jí psali, je to fenek? A ona, nevím, co je to fenek. Tak jsme jí psali, pošlete foto. A ona poslala jako kouzelnou větu, je-li to fenek, pak je na adrese XY. A byl to fenek.
0: Takže on si tam skoro našel, jako skoro se tam zútulnil teda, jo?
1: On se tam zútulnil, takhle hrozilo mu samozřejmě, nebo jí, že ho srazí auto, že ho napadne tady naše česká liška, těch v trojku, taky máme dost. Ale nic takového se nestalo a většinou se to stane, když přijde zvíře z jiné zoologické zahrady, je zvyklé na jiný výběh a tato samice Fenka byla umístěna do výběhu pro Fenky, který tam je 20 let, ale prostě ona najednou přeskočila tu 1,5 metru vysokou bariéru, prostě skokan roku.
0: Filipe, moc ti děkujeme za pohled na ten transport koní Převalského, za podrobnosti, které si nám přinesl živě do vysílání Hit Radio City. Samozřejmě držíme palce s celou sezónou, ať to zase dopadne jako vždycky, to znamená skvěle. A lákáme všechny z vás, kteří posloucháte, abyste určitě dorazili sami s celou rodinou, je to úplně jedno, ve dne v noci máte i noční prohlídky, tak abyste prostě přišli do Troje, protože to za to stojí, že jo?
1: Za to to stojí a podpoříte ty projekty jako návrat koní do přírody.
0: Filipe, moc krát děkujeme za návštěvu a měj se krásně, ahoj.
1: Díky moc.

0: Mark Hamburger a Belong Together. Posloucháte Hit Radio City, máme 9:45. Dáme si 21 Pilots, dáme si taky Davida Guettu a jednu pozvánku. A to už na tuhle sobotu, protože my na vás čekáme v Aqua Palace v Česlicích. No jasně, odstartujeme společně léto, protože nás čeká první City Pool Party. To znamená bazén, voda, divoká voda, tobogán a spousta odpočinku. Určitě programy pro vaše děti, anebo i pro vás, zábava, dobrá muzika. Zkrátka to, na co se můžete těšit a to, kde si můžete třeba i odpočinout. Takže sobota 20. června, Aqua Palace Česlice a tam se bude těšit naše Hit Radio City hlídka a vlastně celá City Pool Party, jo? Takže desítky vodních atrakcí, adrenaliny a tak dále, tak dále. Myslím si, že tam bude dost zábavy a vezeme spoustu odměn, to znamená dárky jsou zaručeny, tak my se na vás moc budeme těšit a doufám, že i vy, jo? Jak jsem sliboval, 21 Pilots si dáme už za pár minut.
1: Máme pro vás

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

čerstvým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: za chvíli 10 a tohle je Hit Radio City, přátelé. Dobré dopoledne, dáme si další velké hity. Snow Patrols anebo Alex Warren ti vás čekají za chvíli. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí připomenou kolony na D5C od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a pak i v opačném směru na úrovni ulice k Barandovu, kde navíc hlásíte menší dopravní nehodu. V této oblasti nabíráte zpoždění kolem 10 minut a platí to aktuálně také pro Štěrboholskou v obou směrech. V centru popojíždíte v okolí Tančícího domu, Ječnou nahoru k IP Pavlova a také Nuselákem dál do centra, ale komplikace jste nám hlásili také ze Strahovského tunelu.
2: Dobrý den, řidič Radim. Právě se stala nehoda ve Strahovském tunelu ve směru z centra. Tři auto se tady od sebe čupry.
1: Děkujeme, Radime, připomínáme tedy Strahovský tunel, kde už se postupně tvoří kolona, to zdržení může být už od tunelu Davidského. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
8: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Začala stavba čekacích stání pro malé rekreační lodě nad a pod plavební komorou Praha pod Baba. Obě stání nabídnou 11 úvazových bodů. Po dokončení letos na podzim bude možné bezpečně čekat na proplutí komorou na celé vltavské vodní cestě. Čekací stání už dnes slouží například u komor v Roztokách, ve Vraném nad Vltavou, na Štvanici nebo v Modřanech. Praha 5 odkoupí od Suprafonu sklad v Pechlátově ulici v Radlicích. V budově má vzniknout velkokapacitní kuchyň, která denně uvaří 600 porcí jídla pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské péče Prahy 5. To provozuje 3 domy s pečovatelskou službou, dům sociálních služeb, 3 dětské skupiny a zajišťuje také rozvoz obědů seniorům. Česko by mělo zvýšit daň z nemovitosti. Ve své nové zprávě to doporučuje Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení. Třeba tím, že by byla větší motivace byty pronajímat dlouhodobě a ne na krátkodobé pronájmy. Už v tuto sobotu 20. června dorazí do Prahy 12. cyklistický svátek L'Étape Czech Republic. Starosta Vojtěch Kos zve také na doprovodný program.
10: Přijďte fandit závodníkům do Funpointu v hospodě Natočné a do Roubajku v Modřanech. Tam se pod komínem můžete těšit na dětské cyklistické závody o ceny, skvělé občerstvení i hudební doprovod. A pozor, v 11.30 sem dorazí také cyklistická legenda a ambasador letošní kopcovité etapy Peter Sagan. Vstup je zdarma.
1: Cyklistický svátek L'Étape Czech Republic bude znamenat omezení pro řidiče. Detaily najdeme už teď na webu radnice Prahy 12. Většinou polojasná, oblačná obloha, místy slabá přeháňka, výjimečně bouřka. Maximální teploty odpoledne 24 až 26 stupňů.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Jasně, po 10. hodině skvělá muzika, která je pro vás připravená a za pár minut taky možnost, abyste zjistili, jestli ten den dneska bude k něčemu, anebo k ničemu. Zkrátka, abyste si prosvištili svoje mozkové závity, mám pro vás další díl City Quizu a samozřejmě pro jednoho z vás malou odměnu, tentokrát na koncert Kateřiny Marie Tiché. Takže, přátelé, těšte se, začínáme návratem do roku 1996 do jedné taneční klasiky dneska už. Freed from Desire, tohle je Gala, za pár minut Snow Patrols, anebo taky Alex Warren. Tak Praho, dobré dopoledne.

0: jsme tady na Hit Radio City, jsme tady ve 4.11. v době, kdy je naprosto ideální si říct, jestli ten dnešní den prostě mentálně zvládnete nebo ne. A podle toho se můžete zařídit. Třeba to rovnou zabalit a jít domů, anebo třeba dneska ještě pracovat. No, jestli vám to zkrátka zapaluje. City Quiz opět přináší jednu krátkou hudební ukázku. V tomhle případě má 10 vteřin. Je to začátek písně Kateřiny Marie Tiché, to vám rozhodnou můžu prozradit, protože odměnou budou dvě vstupenky na její koncert. Ale vy musíte přijít na to, jak se ta písnička jmenuje. Komu to se cvaklo, tak ten píše.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No jo, samozřejmě můžete i, já nechci říct jako odvádět, tak můžete nenápadně prostě hledat teď pár minut, abyste se trefili správně. 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřujete svoje zprávy, svoje hlasovky, holubí poštu, cokoliv dalšího. Prostě zajímá mě název písničky od Kateřiny Marie Tiché. Vám můžu říct, že tady na tu písničku nebyla sama, že tam má ještě spolupracovníka a že to není úplně letní písnička, ale řekl bych, že je doslova skoro až zimní. Takže ten, kdo ví, tak píše na 777-937-777 odměnou dvě vstupenky na příští týden Rígrovy sady a koncert Kateřiny Marie Tiché. Bude to stát za to. Mimochodem, kdybyste chtěli zažít tenhle klasický chytrý kvíz, tak ano, můžete přímo naživo, ale tentokrát i s rychlým seznamováním a speed datingem. Tedy zábava, soutěžní duch a hromada nových tváří v jednom večeru. Týmy rovná se 6 hráčů a minimální tým je sestaven vždycky ze 3 žen a minimální 3 mužů. No a dámy zůstávají jako stále jádro týmu, ale muži se střídají a tím pádem navazují kontakty. Takže chytrý kvíz a ještě chytrá seznamka.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: Tak co, přátelé, víte? Potom píšete 777 937 777.

0: Tohle jsou hodiny a jejich souhvězdí, hodiny, které hrály na našem City pikniku a bylo to fakt skvělé. No tak, kamarádi. Aha. Evík, Luca, Maruška, dneska taky další Lucie. Určitě gratulujeme i Tomášovi, gratulujeme Jiřině, gratulujeme Martinovi, Terce, Zuzce. Tihle všichni přišli na to, kdože to, nebo cože to vlastně bylo za píseň, jo? Byla to píseň Kateřiny Marie Tiché, to je víc než jasný, ale zásadní byl ten název. Na telefonu se mnou další Tomáš. Tomáši, dobré dopoledne.
1: Zdravím vás, hezký den.
0: Tak Tome, jaká byla ta správná odpověď? Co to bylo za písničku, za začátek písničky?
1: Je to písnička Do města přišla zima.
0: Tak schválně, jo?

0: naprosto správně. A tohle je důkaz. Lipo a Kateřina Marie Tichá, do města přišla zima. Takže Tome, gratuluju.
1: Tak moc díky.
0: Mozková rozcvička dneska. Hele, napadlo ti to hned ze všeho nejdřív?
1: Určitě.
0: Jo, žádná pochybnost tam nebyla.
1: No ne, já tu písničku dobře znám, takže super. Jsem věděl, ne.
0: To znamená, že dva lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché 25. v Rýgrových Sadech jsou tvoje. Byl jsi někdy na jejím živém koncertu?
1: Nebyl.
0: No ale tak, a těšíš se, ne? To je jasný, to je jasný.
1: Ale těším se.
0: No jasně, a vezmeš koho, prosím tě?
1: Manželku.
0: Manželku, dobře, takže užijte si to společně a pak nám klidně dej vědět, jaký to bylo. Já předpokládám, že fantastický. Pozdravuj všechny, zůstaňme ještě na telefonku, užívej dnešní den, jo?
1: Tak jo, díky moc.
0: Zatím ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další příležitost zase zítra, přátelé, takže City Quiz pro vás připraven. No a kdybyste náhodou hledali City Quiz i naživo, není žádný problém, můžete to rovnou spojit i s chytrým kvízem, ale tentokrát třeba i se Seznamkou alias Speed Datingem. Přesně tak, je to zábava, je to soutěžní duch a hromada nových tváří na jednom místě, kdy dámy zůstávají vždycky v jednom týmu a muži hezky rotujou. A otázky, no tak ty rozhodně nejsou žádná nuda. Takže i tenhle kvíz si můžete užít přímo naživo.
2: Bavil tě náš kvíz? A to byl jen trénink. Zažij si ty kvíz live pod širým nebem v pražských Rýgráčích. Rezervuj si místo právě teď na kvízový speciál.cz. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Apace, Apace by klidně mohla být pořádnou letní melodií. Vlastně proč ne? Tohle je píseň jako dělaná někam k bazénu. Rosé a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio City. A když už mluvím o tom bazénu, mluvím o začátku léta, mluvím v podstatě o summer party, tak přátelé, ano, klepe nám to na dveře. Už tento pátek!
1: Hit Radio. Summer party.
0: Tak jo, oslavíme začátek léta. Já si myslím, že léto je třeba slavit, jo? A je třeba tomu dát prostě jako průchod emocím, pouštět si letní hity a říct, že zima už je definitivně někde v tahu, pryč a že už si budeme užívat jenom sluníčka, dovolených a tak dál. No a k tomu slouží u nás na Hit Radio Summer Party. To znamená ty největší hity, které pro vás máme s letním vibem, s letní taneční kreací, které k tomu můžete doplnit i vy. V 15 hodin v pátek to celé odstartujeme, aby jsme přivítali léto, jak se patří. Takže ve 3 hodiny v pátek už budeme hrát jenom velké letní hity. A vy si možná můžete sumarizovat v hlavě, jaký velký letní hit byste rádi slyšeli. Já vám teď nabídnu jednu věc z doby, kdy já jsem vyrůstal. Psal se rok 2000, byl to opravdu obrovský letní hit. Původně ta písnička je někdy z 50. let, ale v roce 2000 dostala úplně nový taneční život. Jmenuje se Mambo Italiano. A jestli jste byli někdy v Itálii na dovolený v té době, tak jste tuhle písničku pravděpodobně slyšeli. Shaft a Mambo Italiano a malá připomínka toho, že už tenhle pátek ve 3 hodiny odpoledne začíná tady u nás na Hit Radio obří summer party.

0: Matt Ranen, tohle je Ray Dalton, vy posloucháte dopoledne Hit Radio City, což jste udělali dobře. Já mám pro vás za chvíli samozřejmě další skvělou muziku a můžu vám přichystat, nebo můžu vám potvrdit, že chystáme pro vás další zprávy. Čerstvé informace, která vám nabídneme přesně v 11 hodin. No a mimochodem, když už jsme u té muziky, která vás bude do 11. doprovázet, tak nesmí chybět prostě jako dáma, která jenom potvrdila to, že je nejlepší. V sobotu, v neděli a taky v úterý. Absolutně vyprodaný Eden. Každý den velké fronty okolo Edenu, protože tam prostě každý chtěl být. A vy, kteří jste tam byli, tak mi dáte za pravdu. Jako byl to zážitek. Musím říct, že celý koncert neměl snad slabýho místa a Eva jenom dokázala, že je prostě tou nejlepší. Mimochodem, jen tak v potichu vydala novou disku, která se jmenuje ADHD Pop a která je taky skvělá. Tak si dáme Boží mlejny už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz
1: 50. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. Hit Radio.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 11. hodina a tohle je dopoledne na Hit Radio City. Dáme si Banners, dáme si také Offenbacha, ale to všechno až za pár minut, to znamená po 11. Teď se určitě ptáte, co se děje v Praze a Lucka vám ráda odpoví.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Centrem metropole v těchto chvílích projedete pouze s krátkým nárazovým zdržením, a to na stěžení křižovatkách v okolí Tančícího domu nebo také Věčné ulici dál k IP Pavlova. S 5 až 10 minutami ale naopak počítejte v Radlické, pokud jedete dál do centra, případně v Plzeňské ulici nebo v ulici Vrchlického směrem na Anděl. Po pojíždění hlásíte také z D5, a to od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Nočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Náměstí Jiřího z Poděbrata se otvírá, jeho rekonstrukce trvala bezmála 3 roky. Program začne v pravé poledne sérií hudebních vystoupení. V 16 hodin pak proběhne slavnostní akt otevření náměstí za účasti různých hostů. A následovat bude koncert kapely Silver Spoons, a večerní program pak zakončí od 19. energické vystoupení kapely Noha. Podchodu nedaleko hlavního nádraží je k vidění pomník lhostejnosti. Betonová socha ve tvaru polštáře upozorňuje na problematiku bezdomovectví a připomíná lidi, kteří na ulici žijí a umírají bez povšimnutí okolí. V Česku přespává na ulici zhruba 18 000 lidí bez domova. Silničáři dokončili opravy u středočeských Votic. Šlo o úsek silnice 1/3. Proč byly stavební práce nutné, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Šlo o téměř 5 kilometrů dlouhý úsek mezi městem Votice a obcí Oldřichovec. Důvodem pro opravu byl velmi špatný technický stav. Vozovka vykazovala značné množství trhlin a vyjetých kolejí.
1: Akce, která byla původně plánovaná až na půl roku, dokončili dělníci za 2 měsíce. Američané Kevin Kotoukou a Austin Franklin aktuálně žijí sen každého fotbalového fanouška. Nejenže mají čas sledovat všech 104 zápasů na mistrovství světa, ale navíc za to dostanou odměnu $50 000. Má to však háček, sedí v prosklené koji na Times Square v centru New Yorku, kde zase na oplátku sleduje celý svět je. Většinou oblačno nad Prahou a okolím, ubývání mraku až na večer, čekají nás ojediněle slabé přehánky, maxima kolem 25 a slabý severozápadní vítr.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak si říkám, že nikdo nepřispěchal za mnou s tou nabídkou $50 000 za to, že budu sledovat fotbalové mistrovství světa. To je velká škoda. Já nevím, jestli víte, v kolik je to v přepočtu, ale to je přes 1 000 000 korun.
1: Je to tak, no.
0: No, to abych asi udělal, ne?
1: A i do New Yorku by se kvůli tomu zaletěl.
0: No, jako, to by mě asi nedělalo problém. Jako sedět v prosklené koji na Times Square, to je možná sen každého turisty. No tak nic, no, tak jim lehce závidíme a přejeme vám dobré dopoledne, abych si to dovedl představit třeba i na Staromáku.
1: Vidě, možná to je dobrý nápad, když bude hokej příště, ne?
0: To je nápad, přesně. Teda takhle, na mě se asi nikdo nebude chtít dívat, nicméně já se určitě zúčastním výběrového řízení, jo? Ve voajerství, pravděpodobně. Offenbach a taky Banners, to je další muzika, další velké hity, které vás doprovodí mezi 11. a 12. Tak dobré dopoledne, Praho.

Someone to You. Takhle hrajeme u nás na Hit Radio City a přidáme Coldplay z Beyoncé, anebo taky ATC. Když něco potřebujete vyřídit na úřadě, většinou nečekáte žádný jako velkolepý zážitek roku, ale když bydlíte na dvojce, tak prý máte celkem výhodu. Protože, a to jsem ani nevěděl, probíhá vždycky každoročně taková jako hitparáda radnic, jo? Nejpřívětivější radnice v Praze a Praha 2 obhájila tenhle titul. V soutěži Přívětivý úřad se prý hodnotilo třeba to, jak úřad komunikuje s lidmi, jak jsou služby dostupné, jak funguje třeba digitalizace a tak dál, tak dál. No a v praxi to znamená hlavně, že když na dvojce něco řešíte, tak radnice by vám to měla co nejvíce usnadnit. A to se prý děje, jo? Takže jestli bydlíte na Praze 2, máte to o něco jednodušší než třeba na 4, na 5, na 8 a ví kde jinde, jo. Docela by mě zajímalo, kdo skončil jako nejhůř v té soutěži Přívětivý úřad, ale to se mi úplně nepovedlo dohledat, takže možná, že takovýhle negativní věci se ani nezveřejňují. Ještě bych zjistil, že to je osmička, to by bylo katastrofální. Takže přátelé, když něco řešit, tak jedině na Praze 2, je to tam prý o něco lehčí. Zdravíme tím pádem na radnici a případně, jestli nás tam někdo poslouchá, klidně napište, jo. Tady jsou Coldplay a Beyoncé a jedna hymna.

0: To je Ed Sheeran u nás na Hit Rádiu. Mimochodem při koncertu šokoval svoje fanoušky. Celkem dost nemilé. Během probíhajícího turné totiž oznámil, že si chystá jako udělat pauzičku, no. Chce podle svých slov trávit daleko více času s rodinou. Šňůra po Americe tak bude na dlouhou dobu zřejmě vlastně úplně posledním zpěvákovým vystoupením před publikem, no. Možná to vlastně asi nikdo nečekal, na druhou stranu je to dost vyčerpávající. Ed Sheeran, i když jede takovou jako skromnou túru, alespoň třeba co se nějakého audiovizuálního zážitku týká, tak mimochodem je na šňůře už jako poměrně dost dlouho a on už opravdu objel téměř celý svět. To znamená, nějaká ta pauzička v jeho případě si myslím, že je velmi důležitá a sám řekl, že po skončení turné si vezme na chvíli volno, protože prostě role táty je pro něj velmi důležitá. A z tohohle hlediska bychom to asi měli chápat. Dáme si činasky, potkal jsem tě po letech a to už za chvíli u nás na Hit Rádiu.
1: Braho, chystej plavky!
0: City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
2: Tahitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalas.cz.

tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

Dobrá zpráva pro vás, pro všechny, kteří už byste si chtěli projít Jiřák tak jako dřív, to znamená bez jakýchkoliv zábran. Dneska je ten den, 17. červen, kdy po dlouhé rekonstrukci se otevírá náměstí Jiřího z Poděbrad. Určitě si to pamatujete, však jste tam někdy vystoupili, šli jste na trhy a tak dál. No v posledních letech to tam bylo prostě celé zabarikádované, ale dneska, hurá, hurá, už můžete prostě jít na procházku a na Jiřáku si trochu odpočinout, jo, načerpat trochu síly a možná, až se budete dneska vracet z práce a chodíte právě přes náměstí Jiřího z Poděbrad, tak se tam na chvilku zastavte a mrkněte se, že je to tam kompletně nové. Navíc, myslím si, že vás to zastaví, protože dneska je tam i hudební program. Roztančíme Jiřák je akce, která vlastně bude doprovázet to slavnostní otevření. Abych byl zcela konkrétní, vlastně vyrazit už můžete teď, protože za nějakých 20 minut, to znamená přesně v pravé poledne, tam odstartuje série hudebních vystoupení a potom od 4 hodin odpoledne slavnostní akt toho otevření náměstí za účasti hostů a taky představitelů veřejného života z Prahy 3. Takže malý program a malý tip pro vás, co dneska odpoledne dělat konkrétně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dáme si linkiny za pár minut, Friendly Fire, ale ze všeho nejdřív

0: Tohle byly Linkyně a vy posloucháte Hit Radio City ve 11:45. Ještě než si uděláme pápa a s Bohem, jo, tak mám pro vás jednu takovou kvízovou otázku. Víte, co vznikne, když spojíte klasický kvíz a speed dating, to znamená randění? Samozřejmě večer, ve kterém můžete vyhrávat body, ale možná i sympatie, jo? Chystá se totiž speciální chytrý kvíz se seznamováním. Vždycky bude v týmu 6 hráčů, 3 ženy zůstávají jako stále jádro a 3 muži se po každém kole vždycky vystřídejí. Hele, díky tomu během večera samozřejmě potkáte víc lidí, víc nových lidí a budete s nimi hrát o výsledek a budete se snažit. Takže chytrý kvíz se speed datingem vřele doporučujeme a nebojte se, otázky budou mírné. A zahřát se můžete klidně u City kvízu tady u nás vždycky dopoledne mezi 10. a 11. i zítra to bude připraveno. Ode mě úplně všechno, mějte se krásně, Kuba Urban se loučí a zítra v 9. Pátá.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio City.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. V těchto chvílích projedete centrem bez zásadnějších komplikací, nárazová zdržení, pak hlásíte ze Štěrboholské spojky nebo také z Pražského okruhu na sjezdu z D5 a na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. U vybraných tratí se objevují výrazné žluté cedule. Správa železnic tím spouští nové opatření. Jakou tedy mají funkci, popisuje její mluvčí Nela Frýbová.
11: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
2: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Uvedl to dnes v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Teď se ještě podíváme k nám. Praha plánuje úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Vypíše zakázku za 65 milionů korun. Vznikne tam stezka pro pěší a cyklisty. Součástí bude nová lávka přes tamní záliv. Cyklostezka pak zajistí kontinuitu páteřní cyklotrasy A2, která je v oblasti vedena oklikou pouze po silnici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne proměnlivé, polojasná oblačná obloha, vítr mírný od severozápadu. Maximální teploty kolem 25 stupňů a výjimečně přeháňka nebo bouřka.

Nádherné odpoledne přeju, nebo odpoledne, začátek odpoledne, je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám naše oblíbené srdcovky, stejně tak jako každý všední den v pravé poledne. Přeju i dobrou chuť k obědu, já budu servírovat 5 legendárních hitů a ten šestý pak bude opět na vaše přání. My se dostaneme do roku 1989 a vlastně zároveň i 90, přesně v tomhle přelomu, tak britský duo Erasure vydalo další skvělý hit. Jmenuje se Hvězda a je určen dneska pro vás. Protože jste hvězdy, protože jste pořád v práci. Neválíte se doma. Srdcovka s číslem 1, pojďme si to užít.

0: Přelom 80. a 90. britští Erasure se srdcovkou číslo 1, hit star na Hit Rádiu ve 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď si dáme dvě srdcovky hned po sobě. Ta druhá, která bude následovat, ta je fantastická, protože tam uslyšíte všechny vaše oblíbené zpěváky a zpěvačky z 90. let. Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. To je nádherný poselství, tak schválně, jestli rozeznáte jednotlivý interpret. No a srdcovka, kterou si dáme teď, tak to je od Rihanny a jmenuje se S&M, zkrátka SM, což by klidně mohla být zkrátka pro sádlo máslo, že jo? tak to asi myslela, ne? Nebo samozřejmě by to teda mohla být zkrátka pro bičík a pouta. To už nechám na vás. Ale trošku mě to teda teď jako motivuje k tématu do dnešních srdcovek. Co kdybychom si, když je ta středa, udělali trošku pikantnější srdcovky? Co vy na to? Vzpomenete si, když jste byli malí, jestli za váma přišli vaši rodiče a řekli vám, pojď, musíme si promluvit, něco bych ti chtěl nebo chtěla vysvětlit, kolik vám bylo a jak na to šli. A schválně, jestli i vy, pokud už máte děti, jestli už vy jste měli takovouhle promluvu s vašima dětma, jo? Jak to dělají motýlci a tak. To by mě zajímalo. Dokážete si to vybavit a jak jste se tenkrát u toho cítili, jo? Když jste se o tom bavili s vašimi rodičima, anebo to třeba vůbec nikdy neproběhlo. Pojďme se takhle trošku jako vzdělat, pojďme zavzpomínat a když je to středa, tak jako kdy jindy. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio a zároveň můžete jednak posílat zprávy, anebo posílat i hlasovky. No a my si tady dáme Rihannu a sádlo máslo z roku 2010.

0: Kdyby časopis Bravo z 90. uměl zpívat, tak přesně takhle zní. Poznali jste tam Scooter, Mr. President, Justin Timberlake tam zpívá, Squeezer, Backstreet Boys samozřejmě. Tohle jsou Bravo All Stars na Hit Radio. Srdcovka s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ano, opravdu tahle parta a vlastně tenhle hit tak vznikl jenom díky časopisu Bravo. Bravíčko, tak to byla naše modla v devadesátkách. Tam jsme se dozvěděli takových věcí a samozřejmě, že všechny nás taky zajímala ta dvojstrana, to si určitě vybavíte, láska, sex a něžnosti, že? Tam jsme opravdu nacházeli rady do našeho života. A přesně o tom dneska jsou i naše srdcovky. Ta rada do života. Kdy se o tom vaši rodiče začali s vámi bavit? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Rádia. Mám tady spoustu zpráv a taky hlasovky, tak pojďme na to.
3: Ahoj, já moc zdravím do Hit Rádia. No, u nás to rodiče tenkrát vyřešili úplně jednoduše. A místo toho, aby se s námi o tom pobavili, tak mě a bráchovi, protože já mám bráchu Bojče, koupili nám knížku, která se jmenovala Na co se ptají chlapci a na co se ptají děvčata. A řekli nám, že všechno důležité, na co se chceme zeptat, najdeme právě v téhle knížce, že se na to nemáme ptát jich, ale máme si to přečíst. Takže jsme se krásně s bráchou vzdělávali a do dnešního dne ji mám doma a musím se nad tím usmívat, když si na to vzpomenu.
0: To je krásný, děkuji za tuhle hlasovku. Jo, to bylo velmi šalamounské řešení, trošku jiný, tak to měla Lucka, která píše, tak Jiříku, tohle téma jsem tady dnes nečekala, ale musím se smát, protože jsem si vzpomněla na mýho tačku, který mi chtěl dát v 15 letech přednášku a celý u toho zrudnul, spotil se a koktal tak, že nakonec musela přijít mamka a promluvit si o tom se mnou. Pamatuju si, jak jsme se smáli, ale dnes s odstupem času jsem na něj extrémně pyšná, že to chtěl zkusit opravdu sám. Bravo, krásný. No a co vy, vaše vzpomínky? Jaký to bylo? Kolik vám bylo, když se vaši začali s vámi bavit o intimnostech a chtěli vám říct, že to nakonec v té přírodě funguje jinak, než právě třeba u těch motýlků? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme trošku rocku a trošku funky music dohromady. Tohle je další skvělá parta, která vydala v roce 1998 hit Rocks, jmenuje se Primal Scream.

0: Devátá srdcovka je pro vás životem zkušenější a moudřejší ročníky. Rok 1981. Paul Young. Come back and stay. Pojď zpátky a zůstaň. Takhle zní 80. léta. Jo, to byla doba, kdy ještě hudebníci používali skutečný hudební nástroje, když dělali muziku. Paul Young, 12.25, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jdeme do finále dnešního tématu a to vlastně, jakým způsobem a v kolika letech jste se vy dozvěděli o svých rodičů, jak je to doopravdy s těma motýlkama a květinkama a tak podobně. Tak mám tady moc hezkou zprávu od Elišky, která píše: na piatě sedím a poslouchám rádio a čekám, co se všechno dozvím. Mám dítě ve školce a brzy mě to čeká, tak prosím o rady. Krásný. Tak pojďme na to. Třeba Týna píše: ahoj, tak se mnou to rodiče neřešili, spoléhali na mé starší sourozence a když náš nejmladší měl svoji první velkou lásku, tak jsem za ním přišla a na rovinu se ho jenom zeptala, jestli jsou rozumní a dávají si pozor, a odpověď byla: neboj, nebudeš podruhé babičkou. No a tím skončil tento rozhovor na téma motýlci a kytičky. zdraví Týna. Super. Ahoj Jirko, na toto téma, když jsem se o to začala zajímat, mi bylo sděleno mou maminkou. Moje máma se mnou o tom nebavila, tak já taky nebudu. A bylo, hotovo. Tak jsem se bavila se staršíma kamarádkama. Naštěstí mám zatím malé dcerky 6 a 8 let, zatím mi prochází, že miminko vzniká z čisté lásky, ale asi se tomuto tématu nevyhnu a oproti mé mamince tak chci být upřímná. V dnešní době je upřímnost a vědomost důležitá. Hezký den, Jana. A to je krásný. Tímhle bych to zavřel, protože to je takový jako poselství i pro vás. Pokud vás to jako brzy čeká, nenechávejte to na nějakou knížku. Opravdu, promluvte si o tom sami se svými dětmi, i když to asi nebude nic extra příjemného. Ale prostě na druhou stranu, je to, jak vidíte, něco, co si vaše děti třeba jednou za 20-30 let budou

pamatovat, a to tak dobře, že o tom budou psát někomu do rádia. Za chviličku, srdcovka na přání. 777-937-777 je telefon číslo sem na WhatsApp do rádia. Napište mi, co byste chtěli slyšet, od koho. Pokud nevíte, jak se to píše, tak mi to klidně naspívejte přes hlasovku, já si to nějak domyslím a najdu. A dneska opět posílám k srdcovce na přání ještě dárek navíc, a to 4 lístky na fantastický hudební festival Vysočina Fest.

XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Zavratné mega slevy!
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v hudebním světě pořád tak trochu zelenáč, ale i tak se stihnul získat naše srdce. 12.38, posloucháte srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jdeme na srdcovku na přání, za kterou navíc ještě posílám také i 4 lístky na Vysočina Fest, což je největší multižánrový hudební festival na Vysočině. Když koukám do line-upu, tak vás to bude bavit. Věci, které znáte i z našeho vysílání, například Divokej Bill, Lucie, Miraj, Valda Gang, ty úplně ne, ale třeba v srdcovce někdy zazní. Jsou tam další, jsou tam samozřejmě činasky. Je tam to opravdu strašně moc. Během pár dní tak si užijete opravdu jako nádherný festival, a to díky Hitrádiu úplně zadarmo. Je to na začátku července. To znamená, kdo pojede na Vysočina Fest? Bude to Alča, která mi píše: ahoj, nechceš zahrát něco od Backstreet Boys z jejich začátku? Jsem dítě 80. a 90. let a vyrostla jsem na nich. No to já říkám Backstreet Boys? Vždycky. A když už teda něco z jejich začátku, tak si dáme první single, který vydali v Americe v roce 1996 a díky kterému získali nejen v Americe, ale po celém světě obrovskou popularitu a vyšplhali se na nejvyšší příčky všech možných světových hitparád. Tady je rok 96.

0: DNA, tedy DNA. V DNA Hitradia tak máme jenom hity. Hity, které vám dělají radost. Před chviličkou tak taky Backstreet Boys, který byli dneska jako srdcovka na přání. Dneska to vyšlo Alče, zítra to třeba vyjde vám. A to opět na čísle 777-937-777. V srdcovkách, tedy v pravé poledne na Hitradiu. I zítra srdcovka na přání bude ještě navíc okořeněná 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. A pokud náhodou byste chtěli slyšet váš single na přání, tak už dneska, protože je středa, tak můžete mezi 18. a 21. hodinou tady na Hitradiu máme hity na přání, takže na webu hitradio.cz už teď můžete vyplnit formulář, co byste chtěli nechat zahrát, komu a taky dokonce kdy. To všechno tam najdete. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby ještě například Huntrix, tak buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: A tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
3: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
4: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělané na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
5: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
4: Nebo slepený.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hodina Srdcovek dneska končí stejně taky jako středeční poledne. Blíží se 13. hodina, s ní taky nejnovější zprávy a samozřejmě aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Hořící auto zastavilo provoz na D5C, na 7. kilometru zasahovali hasiči, stále hlásíte kolony od Loděnice. Naopak kolize ve Strahovském tunelu byla odstraněna a vy projíždíte bez problémů. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
5: Bila. To dobré začíná u nás.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Aktuální letní počasí už láká k vodě rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
6: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
5: Což tedy znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Do jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví také ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic obou médií, neohrozí ale klíčové funkce veřejné služby. Podrobnější informace sdělí pořadatelé v den protestu. Naši fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty, a to ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Koubka v dějišti čtvrtečního duelu zamračená obloha a deštivé počasí. Teď se ještě podíváme k nám. U kongresového centra na pražském Vyšehradě začne stavba nové haly. Práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Vejde se do ní 1500 lidí. Budova by měla být dokončena v září 2028. Více na webu.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Odpoledne proměnlivé, polojasná oblačná obloha, vítr mírný od severozápadu. Maximální teploty kolem 25 stupňů a výjimečně přeháňka nebo bouřka.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: 3 minutky po jedné hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Děláte ve školství? Máte občas nervy na pochodu ze školáků? Nejste sami. Mám pro vás tip, který vám trochu schladí hlavu. Je to z Brusunovej seriál a mluví učitelům z duše. Dokonce některé scény tak si pouštějí někteří učitelé dokonce i ve zpomaleném záběru anebo několikrát po sobě. O co přesně jde, vám řeknu už za 10 minut, a pokud opravdu děláte ve školství, tak si tohle nesmíte nechat ujít. Do té doby Pitbull nebo Miley Cyrus.
3: Hit Radio City.

Vizír na Hitrádiu ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hitrádio a já si říkám, pracujete ve školství? Ano, a měli jste někdy, jak se říká, 100 chutí jí nějakému studentovi za jeho chování vůči vám prostě hvízdnout? Jo? Jedna správně trefená dlaň na tvář, která by všechno vyřešila? Prolítlo vám to někdy hlavou? Tak to nikdy neříkejte nahlas, jo? Víte, jak to dneska je? Pozor na to, jo? Ale asi se jako nemůžeme divit, že Zbrusunový seriál na Netflixu o učiteli, co tyhle zábrany nemá, tak má takovej celosvětový úspěch. Je to korejský Igor Hnízdo. Jo, je to korejský seriál, ale to vůbec jako ničemu nevadí, naopak. Myslím si, že to bude mít podobný úspěch jako třeba Hra na oliheň. A myslím si, že i spousta učitelů po celém světě si tu první scénku, kdy tenhle Igor Hnízdo srovná jednoho studenta, co šikanuje ostatní ve třídě, pouštěli i několikrát po sobě a možná i zpomaleně. Ten seriál se jmenuje Teach a Lesson, tedy My tě naučíme. A v tomhle případě je to slušnému chování. Ano, uznávám, že v dnešní době a vlastně i obecně je to seriál hodně na hraně, možná vlastně až za hranou, ale ono i tak trošku ukazuje tu druhou stránku mince, že u někoho opravdu prostě platí, že na hrubý pytel hrubá záplata. Měli jste jako děti ve škole podobnou zkušenost s nějakým menším fyzickým trestem? To mě zajímá. 777-937-777 je telefon číslo sem ke mně do studia. Pošlete zprávu na WhatsApp, pošlete hlasovku a já vám posílám Evu Farnou.

si že Metr Games na Hitrádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tak jsem mluvil o novém korejském seriálu My vás naučíme, který je ze školního prostředí a je prostě o tom, že jsou učitelé, kteří nemají zábrany a snaží se naučit rozmazlené děti slušnému chování stylem, který my známe z obecné školy. A na WhatsApp Hitrádia tak mi píšete vaše vzpomínky z vaší školní docházky, nebo respektive z vašeho dětství, a vypadá to, že jsme opravdu jako vyrůstali všichni ve stejné době, která dneska už je teda úplně jiná, že jsme zažili učitele, co po nás házeli svazky klíčů, občas nás srovnali pravítkem, jako třeba tady mám zprávu, že ano, měli jsme třídní, když jsme zlobili, tak jsme se museli chytnout za lavici, vzala nás pravítkem přes zadnici, ale nikdy to nebolelo, ale jenom ta potupa byla, že už jsme si to pamatovali a nezlobili jsme tolik. Další zpráva, ahoj, já jsem jednou dostal pohlavek, ano, vím, zasloužil jsem si to, doma jsem to samozřejmě nemohl říct, protože kdybych doma řekl, že jsem jednou dostal ve třídě od učitele, tak doma dostanu ještě druhou a taky třetí. Tak to prostě u nás bylo. Já si taky pamatuju, že na základní škole jsme měli paní učitelku a když už jsme to s klukama fakt jako přehnali, tak nás táhla po chodbě a držela nás normálně jako za pejzy, ne za uši, ale vedle, za pejzy. A normálně do dneška si pamatuju ještě tu slzu v očích. Jak jsem byl naštvaný, ale jak to bolelo, ale věděl jsem si, nebo byl jsem si jistý, že prostě to je jako právoplatný, jo? Byť to samozřejmě, to taky nikdo nesmí říct nahlas, ale taková tenkrát ta doba byla, nějak to neomlouvám. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, tak na hrubý pytel občas jako hrubá záplata. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá tedy ve světě, kde je to povolené, tak je to ten nový korejský seriál My tě naučíme, tedy Teach a Lesson. Doporučuji, má to 88% na ČSFD. Za chviličku, Robin Schulz, Dermot Kennedy, hity, který od nás dostávají 100%.

Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. 13 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, taky doufám, že se máte OK. Dívám se tady na předpověď počasí, už jste to viděli? Ty tropy, co se na nás ženou, jo, je tam nějaký déšť, to je jasný, ale pořád, jo. V noci 19 stupňů a přes den 32, místama dokonce v Česku i 35. Tak my jsme na to taky zareagovali po svým, tady u nás na Hit Radio, a chystáme pro vás už tento víkend Summer Weekend. Retro víkendy dobře znáte, tak tohle je něco podobného, akorát s tím rozdílem, že vám budeme hrát ty největší letní hity. A jedním z nich určitě bude taky Holiday od Madony. Ten si dáme i teď.

Ve 2:45 posloucháte Hit Radio. Tohle byl Damiano David a hit, kterým si taky umíte spravit věci ve svém autě, protože jakmile vám tam někde něco ťuká, skřípe, dělá to divný zvuky, stačí dát jenom volume doprava a je to hotový, je to vyřešený. Tak nemáte zač. Ano, jsem rád, že Hit Radio posloucháte také v autě. Děláme vždy všechno pro to, aby jsme byli vaším skvělým a ideálním společníkem na cesty. A vy nám můžete i pomoct informovat ostatní řidiče, jak se kde jezdí. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete mimo jiné také na webu hitradio.cz. No a pokud i třeba dneska mezi 15. a 18. dáte vědět na WhatsApp Hitradia nebo na náš dopravní servis, na naši dopravní linku nějaké aktuální informace, tak se může stát, že my vám potom napíšeme zprávu, že od nás ještě navíc dostáváte kromě poděkování za zprávu taky plnou nádrž zdarma. To pro vás máme i tento týden a i ten týden příští. Vždy každý den mezi 15. a 18. rozdáváme plné nádrže, a to vám, kdo v průběhu celého dne se stanete členem dopravní hlídky Hit Radia. Tak šťastnou cestu!

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi zpívá o přežití, nebojte se, taky to dneska přežijete v práci ještě pár hodin, tak se pojďme hezky pustit do té další.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. D5 od úrovně Loděnice směrem do Prahy vjedete do kolony, zdržení je v těchto chvílích ještě stále kolem 10 minut. Popojíždíte na stěžení křižovatkách v centru metropole, tady nárazově a v okolí Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Horko a dusno čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vyšplhají na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu mohou přesáhnout 34. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má pak spotřební daň, DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. To je společný cíl, na kterém se dohodly Agentura ochrany přírody a krajiny a Klub českých turistů. Za agenturu doplní Karolína Šulová.
3: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
2: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Teď se ještě podíváme k nám. Začala stavba čekacích stání pro malé rekreační lodě nad a pod plavební komorou Praha pod Baba. Po dokončení letos na podzim bude možné bezpečně čekat na proplutí komorou na celé vltavské vodní cestě. Čekací stání už dnes slouží u komor v Roztokách, ve Vraném nad Vltavou, na Štvanici nebo také v Modřanech.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Odpoledne proměnlivé, polojasná oblačná obloha, vítr mírný od severozápadu. Maximální teploty kolem 25 stupňů a výjimečně přeháňka nebo bouřka.
0: Jirka Pelnář. Hitradio.
4: Je tady středa, 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, doufám, že máte dobrou náladu, to teď budete potřebovat a pokud máte špatnou náladu, no tak my vám ji zlepšíme. Je totiž před námi naše oblíbená středeční ruleta dvojsmyslů.
0: Hit Radio City.
4: Tak vybírám i píseň, která se nám k tomu hodí, jmenuje se Ty a tvá ruka. You and your hands, tam si můžete představit cokoliv.

0: Pink, Zitem, You and Your Hand, je 14 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, je středa 2 hodiny odpoledne, no, to znamená, pojďme si dát zase takhle pár minut hezky bez obalu v této hyperkorektní době a pojďme si užít taky trošku srandy. Je připravená naše ruleta, ruleta dvojsmyslů, to znamená, že vytočíme se tady téma a já od vás budu chtít, abyste opět popustili úzdu vaší fantazii a psali, co vás napadne, nebo klidně posílali hlasovky, a to všechno na jedno jediné telefon číslo, a to 777-937-777. Tak jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při stávce. Když se rozhodnete, že budete stávkovat. To je dneska jako hodně aktuální téma, takže stávkuje Česká televize, Český rozhlas, tak co může zaznít v ložnici a během stávky? To mě zajímá. Dejte vědět, ještě jednou, 777-937-777. Co by nás tak mohlo napadnout? Už tady koukám na WhatsApp. Dobrý, tím bych začal a vlastně tím můžeme skončit. Já to dělat nebudu. Dokonalý. Dáme si dva hity, dáme Toma Grinena, dáme Disturbed a pak jdeme na vaše další zprávy. To je skvělý.

Tom Grinen, Little Bit of Love, je čtvrt na tři, ale troška romantiky, která se nám hodí, když je teda ta středa. A zároveň, protože už byly dvě odpoledne, tak tady u nás na Hitrádiu a můžete slyšet velmi nekorektní humor. A pojďme na něj radši hned, než nás smažou, jak se říká. Co může zaznít v ložnici a přistávce, jo? 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp, kde se můžete i vy trošku odvázat. Tak já jsem to tady lehce scenzuroval a jdeme na to. To znamená, co může zaznít v ložnici a přistávce. Tak Tomáš píše, čau, napadá mě, přidej nebo končím. Dobrý, buď mi přidáš peníze, nebo končím. Je tady další zpráva, taky dobrý. Tak a stačilo by. Zuzka ze Zlína posílá. Celá Česká republika, celé Česko, tak dneska posílá to, co je napadá na téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Jo? Tak tady mám další. Tady je zase lidí. Nebo sorry, dneska mi stávkuje. A, ano. To je tady víckrát. Už zase stávkuje. Co pak, stávkuješ? Nebo co dělá? Stávkuje? Ach jo, to doufám, že nikdy, pánové, neuslyšíte. Nikdy, že to neuslyšíte v ložnici, že už vám zase stávkuje, teda, že už zase stávkuje. Tohle je taky dobrý. Když dáš ty mě, dám já tobě. Ano, hezké. Klidně můžete poslat i hlasovku. Tohle je blbý. Konečně pauza. To bolí, to je blbý. To bych vám taky nepřál. Samozřejmě, i dneska vyberu nejlepší komentář. A odměním ho tady speciální cenou od Hitrádia. Tak pište dál 777 937 777.

0: nehneme z místa. Ano, to je taky krásný. Pokud mi nedáš, co chci, je mi líto, ale nic neodvedu. Hezky. Další hlasovka. Ty tady byla, někam se mi tady schovala. Mi úplně utekla, tak zkusím ještě najít. Tady? Jo.
1: Ahoj, rádio, tak mě napadlo. Buď se hneš, nebo končíš.
0: Dobře. Buď se hneš, nebo končíš. Chápu. Další. Stojí ti to za to? To je chytrý. To je chytrý. No, každopádně, přichází ta chvíle, kdy jednak já vám moc děkuju za všechny zprávy a za druhý, teď vyhlásím tady úplně tu nejlepší, tady naše odborná porota vybrala a tu poslala Šárka. Dobře, poslouchejte, jestli se vám bude líbit tak jako nám. Co může zaznít v ložnici a přistávce? Víš co? Tak si to udělej sám. Šárko, gratuluju. Děkujeme a děkujeme i vám všem ostatním, že jste nám poslali vaše tipy do naší rulety dvojsmyslů. Tak uvidíme, jestli nám vydrží ruleta dvojsmyslů i do příštího týdne. Snad ano. Pokud ano, bude opět ve středu ve 14 hodin tady na Hit Rádiu se mnou s Jirkou Kalnářem.
2: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem We Pray, tedy modlíme se. No, to jsme na tom úplně stejně. My se taky modlíme, aby to zítra našim klukům vyšlo, protože zítra nás čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. A prostě musíme vyhrát. Tam to jinak nejde. Aby jsme měli nějakou šanci na postup ze skupiny, tak prostě zítra to musí být za 3 body. Hrajeme proti Jihoafrické republice, JAR, SAE, to už je jedno. Prostě důležitý je, že zítra musíme bodovat. A hlavně zítra bychom ten fotbal taky mohli vidět i my, kdo prostě nepatříme úplně mezi ty sovy, nebo netopíry, nebo prostě ti, co fungují v noci. Protože ten zápas se bude hrát v 18 hodin našeho času. Ten další pak bude asi ve 3 ráno, takže ne úplně jako pro všechny. Tak zítra, 18 hodin, vele důležitý zápas, momentálně nejdůležitější zápas na celém mistrovství světa. Budeme držet palce v 18 hodin a zítra to potom taky všechno probereme. Ono toho bude samozřejmě mnohem víc. Nicméně dneska ještě, co vás čeká z hitů, například Bruno Mars, anebo holky, tady pro vás mám Spice Girls. Dneska jste si o ně psali i do srdcovek, tak jsem je ještě propašoval ještě do dnešního odpoledního vysílání, takže legendární 90-kový hit Wanna Be, jenom pro vás. No a od 15 hodin samozřejmě naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru. Těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.

Posloucháte Hit Radio Spice Girls Wannabe, děvčata pro vás, tím, že jsem samozřejmě si vzal teď jako slovo a k fotbalu. Vím, že je to více méně hlavně tedy jako mužské téma, i když znám spoustu dívek, co také fandí fotbalu, tak snad vám Spice Girls udělali radost. Pojďme ale od sportu k filmu. Víte, nebo slyšeli jste o tom, že na začátku příštího roku budou v kině nový Bobule? Jasně, legendární Bobule. V roce 2008 mimochodem vyšel úplně první díl, už to za chvilku bude 20 let, což je jako úlet. Tak Bobule půjdou do kina a vždycky tak Bobule mají nějaký hit. Jednička, víme, pamatujeme si Atentát, že jo, skupina Krištof, pamatujeme si, asi jako bychom dali dohromady všechny ty ústřední melodie nebo ústřední písně ke každému filmu. Tak kdo tentokrát naspívá píseň pro Bobule a Bobulky? Nevíte, co? Můžete se buď nechat překvapit, to znamená, že teď si zacpěte uši, protože zítra ten člověk dorazí sem ke mně na Hit Radio, na rozhovor. Zítra tady bude, a teď pozor, zaspat už, jestli to nechcete slyšet, Ondra Ruml. Jo, těším se na ní strašně moc. Zítra s ním probereme samozřejmě film, probereme s ním, jak se vlastně skládá hudba a texty pro film, když už víme, co se tam všechno bude odehrávat. A bude to zajímavý, těším se na to moc a snad uslyšíme nějakou ukázku. Nevím, necháme se překvapit. Zítra tady na Hit Radio, to znamená ve 12 hodin srdcovky, to je jasná věc. Ve 13 hodin tak nás čeká náš rozhovor a ve 14 hodin tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Opět na další, ne, zítra je čtvrtek. Zítra máme nepopulární názor. A tak to bude velmi tenký let. Tak to se těším o to víc. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a zítra ve 12 hodin si to zase tady spolu užijeme. Tak se smějte a zůstaňte dál s námi od 15 hodin odpolední show.

0: Vítězstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne před 15. hodinou. Podíváme se na D5, tady na úrovni Loděnice došlo odpoledne k nehodě, ta vám komplikovala provoz, v těchto chvílích už projíždíte bez zásadnějších komplikací a do kolony vjedete až na úrovni Rudné a pak pokračujete na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. 10 minut kolona i kvůli dopravní nehodě na Černáku směrem na Štěrboholi, zdržíte se také krátce 5 až 7 minut v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Vaše dopravní info nám dnes pište opět do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a získejte opět možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinová?
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Náměstí Jiřího z Poděbrad je dokončeno. Prostranství si už od pondělí žije svým životem. Dnes ho ale slavnostně otevřeli zástupci Prahy a radnice Trojky. I když podoba rekonstrukce má i své kritiky, podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
5: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
4: Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, zprovozněné kašna a prostranství má také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Neznámý muž nabízel chlapcům na Ortenově náměstí popcorn a odvoz domů. Policie po něm pátrá a o pomoc teď prosí i Pražany. Hledanému je zhruba 40 let, měl krátké světlé vlasy a na sobě modré tričko. Záznam policie zveřejnila na svém webu. Na letišti v Hradci Králové se v sobotu bude konat 17. ročník charitativního leteckého dne pro handicapované. Do oblak by se při akci mohlo podívat kolem 600 vozíčkářů a jinak postižených lidí vyhlídkový let zažijí i děti z dětských domovů z celé republiky.
3: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté už se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Právě tam zítra odehrají druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes má Koupkův tým na programu před zápasový trénink, který se odehraje mimo hlavní stadion. Poté proběhne tisková konference, na kterou by měl dorazit hlavní trenér Miroslav Koubek a kapitán nároďáku Ladislav Krejčí. Zápas proti Jihoafrické republice má výkop zítra v 18 hodin našeho času.
4: V průběhu dnešního odpoledne převážně oblačná, jen místy už polojasná obloha, ojediněle přehánky, maximální teploty dnes kolem 25 stupňů a fouká mírný chladnější severozápadní vítr.

0: třetí pracovní den a taky 3 minuty po 3. Posloucháte Hit Radio City, je tady Dominik Vincent.
1: Ahoj přátelé, naši milovaní lidé, posluchači a všichni, co máte dobré srdce.
0: Odkud máš ten popcorn, Vincente?
1: Popcorn?
0: No to já reaguju na takovou zprávu, co tady
1: probíhá. Ne, já měl kukuřici, ale začíná vedro, takže mi to popraskalo.
0: Tak to bylo, no to k tomu Ortenovo náměstí, každopádně tam dneska hrát nebudem a kam?
1: Já jsem si řekl, že dneska to je takový jako lehce kýčovitý, že to dáme na stromovku. Hele, začíná nám léto, je krásný počasí, poslední den, kdy ještě to je takový blach,
0: blach. Já jsem úplně zapomněl, spousta z vás to má možná stejně, já jsem strašně dlouho nebyl na stromovce.
1: No tak jdeme, pojď, kašle na to.
0: Tři hoďky práce,
1: no tak jo, to dáme. Hit Radio City.
0: Začneme takovou vidinou do budoucna, víkend, Blinding Lights, hezké odpoledne Praho.

0: 10 minut po 3 hodině. Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Alex Vore. Představte si to, naše veřejnoprávní stanice oznámili, že bude stávka. Ještě teda neřekli, jak to proběhne, jenom že to bude příští týden. A tak my jsme si řekli, OK, o tomhle se nechceme bavit, radši se mrkněme na jiný stávky, co byly ve světě a taky byly tak jako divný.
1: Ať se tak jako inspirujou, no. Rozumíš? Ať prostě na té české televizi si řeknou, jo, ono to jde vlastně dělat i takhle.
0: Když neví, jak stávkovat, my jim poradíme.
1: Takže třeba taková pařížská Dame Pipi. Ano, zní to trošku zprostě, okay. Ale v Paříži stávkovali obsluhy toaletářky, gadibáby na veřejných toaletách. Říká se jim totiž ve francouzštině Dame Pipi, což je teda hezký, jakože pipi, dá, jako dámy, co takže Dame Pipi, no šlo o protest, protože chtěli, že jo, změnit dodavatele úklidu a provozu toalet, no.
0: OK, v Paříži zůstaneme, protože pařížská knírová stávka číšníků. Nemáš s tím něco společného?
1: Já jsem to začal.
0: Ta se odehrála v roce 1907. Pařížští číšníci stávkovali za lepší podmínky a volno a taky za právo nosit knír.
1: Já taky stávku za právo nosit knír. Doma mi to trvalo třeba 2 měsíce té stávky, když mi to dovolila.
0: Povolila?
1: No, mám ho, takže...
0: A teď už povolila?
1: Ne, ještě ne. A víš, kdo, ještě, kdo ještě nepovolil? Kolumbíky, když stávkovali takzvanou stávku skřížených nohou. No, ženský v kolumbijském městě Barbacoas v roce 2011 vyhlásili sexuální stávku, aby donutili úřady opravit katastrofální silnici. Takže oni řekli, vy, hele, jestli my neprojedeme, tak vy taky ne.
0: Tak doufám, že České televizi jsme poradili.
1: Ano.
0: Jenom uvažuji samozřejmě, ženy můžou takhle stávkovat, jak bychom stávkovali my chlapi.
1: Takhle, já si myslím, že když stávkuješ v Kolumbii, tam viděl jsi Kolumbíky, tam, tam taková stávka má smysl.
0: A s touhle myšlenkou, Gotaje a Kimbra, hezké odpoledne, na kavky.

0: Neil Diamond a dva kamarádi. Ještě jako další dva, nejenom Dominik a Vincent. Posloucháte Hit Radio City, kde jsme si z vás, z každého z vás udělali dopravní hlídku, protože co si budem povídat, my jsme tady v klimatizovaném studiu, ale ty cesty znáte teď z práce cestou nejlépe. Taky dneska někomu z vás pošleme 2000, protože pokud nám nahrajete hlasovku nebo napíšete na 777-937-777, jste náš dopravní strážník v podstatě a my samozřejmě všechny zprávy čekujeme. Za chvilku vyberem, teď na ty cesty.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší nehoda, kterou hlásíte na D5C, naopak na výjezdu z metropole, která vás zbrzdí v těchto chvílích na 5 až 7 minut, ale popojíždí stále také opačný směr, a to od D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, také Pražský okruh. Plní se také Letenský tunel a jeho okolí, Bubenecký tunel směrem na Troju, z více auty počítejte už v Zenklově ulici i v Povltavské a také Vilzonova ulice. Tady se prodloužila kolona na 5 až 10 minut.
3: A já ti dám zapravdu, a dokonce i Lukáš, který píše: nazdar chlapi, když už mluvíte o Stromovce, tak Letenský tunel a Korunovační klasicky stojí, takže pokud chcete do Stromovky, tak to vemte zadem kolem hokejáku Sparty.
2: Tak děkujeme a opět pište SMSky, nebo jak říkal Dominik, nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a získejte plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: tak všechno mám.
1: No a potom, že nepřijdou s dalším hitem. Poetika a Blízko, posloucháte Hit Radio City. S váma Dominik a taky Vincent. Ale kdo už s náma není, to jsou telefonní budky.
2: A proto ten pietní podkres krásnej.
1: Telefonní budky totiž, přátelé, zmizely. A to přesně, proto o tom mluvíme, před 5 lety. Poslední budka byla v Hlubině na Příbramsku, byla odstraněna. Některý se, pravda, změnili třeba v Praze v knihobudky.
2: No, oni se totiž předtím, spousta z nich změnilo v kadibudky.
1: Ale pořád měli to hlavní poslání, jakože se z nich dalo volat. Tam se to protínalo, ta funkčnost.
2: A víš, co dekonce taky z toho udělali? Kytkobudky.
1: Ale?
2: No, myslím si, že jo. Já jsem takový ty automaty s kytkama. To taky právě, že to jsou bývalý jako...
1: Jo, ty automaty, no.
2: No, přijdeš, hodíš tam kačku a vypadne ti kytka. To je dobrý.
1: Užití. To původní se bohužel nevrátí, to tušíme všichni s mobilním telefonem v kapse, ale pamatujete na ty doby, jaký to byly časy?
2: Ty si to pamatuješ?
1: Ne, právě.
2: Jako my už jsme tak mladí, že ty možná jako si dělal nějaký pranky, když ti bylo 7, ne?
1: V dětství, v Orlové, před barákem jsme měli telefonní budku, takže první takový prankový hovory, protože v té době letěly takový ty nachytávky přes telefon, tak jsme to jako malí kluci chtěli zkoušet.
2: Hele, já vlastně si říkám, jak to asi muselo vypadat tenkrát, když si třeba měl prostě vztah na dálku a jediná ta možnost, jak si s ním mohl zavolat s tou holkou, bylo přes tu budku. A teď to třeba na vás přišlo.
1: Ale to si pamatuju, výhled z balkónu před tím barákem, tam stála fronta.
2: Jako na tu jednu holku?
1: Na to!

0: 15:39. Hezkou středu přejeme, je tady Vince i Dominik a taky Hydrádio City, to jsme my všichni. Kdo má dneska svátek? Říkáme úplně běžně, jo, takže to není proto, že má dneska svátek.
1: Já řeknu, s kým se to rýmuje. A golf.
0: Chodí na golf. Adolf má dneska svátek, no. To je prostě, to je jméno, který budí asociace, ale my se o tom nechceme bavit.
1: Ne, ale víš co, ještě furt jsou lidi, kteří na to jméno nezanevřeli.
0: Nebo už nejsou mezi námi. Takhle, v Česku aktuálně chodí po české zemi 2632 Adolfů. Možná to znamená, že rodiče se rozhodli, že nebudou mít lehký životy dítka, ale historie nabízí více Adolfů než
1: toho
0: jednoho.
1: Ano, já jsem právě chtěl říct, teď bylo tolik úžasných Adolfů. Pojďme to jméno trošku očistit, třeba Adolf Adidasl, to je zakladatel Adidasu.
0: No. Adolf Fick, ten vynalezl skleněné kontaktní čočky.
1: Adolf von Bayer, to je Nobelovka za chemii.
0: No a jo, to byl malíř, rakouský to nic.
1: Ale... Ne, to sedí, rakouský malíř. Adolf Born.
0: Ten nebyl rakouský, ten byl náš a známe ho z jednoho úžasného díla. Schválně, jestli ho poznáte.
1: No to mi neříkej, že Mach a Šebestová nejsou Rakušáci.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Snad ty basy vaše auto vydrželo za minutu, je tady 16:00, posloucháte Hit Radio City a než se vrhneme na zprávy, jdeme na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, Zenklova ulice u křížení s ulicí Bulovka, nehoda dvou osobáků, počítejte s omezením provozu a kratším zdržením v koloně, Hradecká dálnice na prvním kilometru směrem z Prahy, porouchané auto, v těchto chvílích projedete s nárazovým zdržením a přidáme ještě Černokosteleckou u nájezdu na jižní spojku, tady došlo k nehodě osobáků s nákladním autem, zdržení by mělo být do 5 minut. Vaše dopravní info nám dál pište do SMSek nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777 a vyhrajte plnou nádrž.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17:30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Postupující proměna nádraží na Smíchově ovlivní provoz vlaků hned z kraje prázdnin. Od 1. července nepojedou spoje na tratích Rudná u Prahy a Hostivice. Vlaky linky S6 budou jezdit z provizorní zastávky Praha Zlíchov, která je v blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy. Za letní dovolenou máme v plánu utratit o 2000 korun na osobu více než loni. Průzkumu se zúčastnili tisíce lidí ze 26 zemí. Češi uváděli, že letos na dovolenou vynaloží průměrně 1500 eur, tedy zhruba 36 tisíc korun. Více než polovina z nás chce trávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo Chorvatsku. Milovníci hudby mohou vyrazit po stopách slavných českých skladatelů. Středočeský kraj připravil novou mapu hudebních míst. Představuje Antonína Dvořáka nebo Josefa Suka. Doplní mě mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
9: Život Bedřicha Smetany je se středními Čechami propojen mimořádně silně. Jedním z prvních míst, kde poznával krásu venkova i první citová vzplanutí, byl zámek Růžkovy Lhotice nedaleko Čechtic. Osudovým místem se pro Smetanu stal také Lamberk, dnešní součást Obří nedaleko Neratovic.
1: Kromě Smetany zanechal v regionu silnou stopu také dirigent Václav Talich.
10: City Extra.
1: Obálky knihy Pinokiova Dobrodružství ze 40 zemí světa jsou ode dneška k vidění v italském kulturním institutu na Malé Straně. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Karla Collodiho, který pohádkovou knihu napsal. Institut nabízí také scénickou instalaci ve své zahradě inspirovanou příběhem Pinokia. Dnešní odpoledne zatažené, většinou oblačné, objevit se může přehánka, výjimečně bouřka, maximální teploty 25 stupňů.
11: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Odpoledne zatažené, ale my roztahujeme... Špatně zvolený slovo. Další hodinu. Ahoj, Vinco.
12: Fantazie, symfonie, harmonie.
0: No to tady hrajeme, protože hrajeme hity. A taky připomínám, protože teď je přesně ta doba, kdy většina lidí míří z práce, plná nádrž. Máš velký auto, za kolik tankuješ plnou?
12: No, tak nějak to, co tady rozdáváme zdarma, no.
0: No, 2000 korun na benzín a tak pište 777-937-777 na náš WhatsApp nebo nahrávejte hlasovky, my vám dotankujeme.
11: Hit Radio City.
0: Jak to na cestách vypadá? To nevíme, to nám napište, ale takhle si hrajem. Bon Jovi.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Ale jsou interpreti, u kterých netřeba říkat. 16 hodin 11 minut posloucháte Hit Radio City.
2: Tamčo, čeká nás tady v tom studiu trošku teplíčko.
0: Aha.
2: Ne jako tím, že jsme tady sami dva, ale bude 34 stupňů, kamaráde.
0: Wow.
2: Já nepřemýšlím, jak to využít, protože v té Praze, kromě toho, že můžeš jako čuchat nové vůně, které jsi ještě v životě necítil v MHD, tak jak využít teploty 34 stupňů?
0: No tak většinu z toho všedního dne jsme v práci, tak záleží, kolik váš zaměstnavatel, přátelé, dává do klimatizace, do toho, aby vám práci bylo příjemně.
2: Jestli máte v garáži nafukovací bazének třeba v korporátě. Nebo... Když tak máte možnost vyjít ven a kouknout se nebo připojit se k nové demonstraci, která nás možná čeká. Ty nevíš, o čem mluvím? Nový lavičky na náměstí Jiřího z Poděbrad.
0: No, nevím.
2: Tak pro ty, co to neviděli, tak místo laviček tam totiž nainstalovali nějakou novou, úžasnou, designovou záležitost. Lavičky to nejsou, jsou to takový gigantický červený sáníky. Bez pochyb to stálo určitě spoustu, tento designový kousek. A 94% tázaných lidí řeklo, že se jim to nelíbí.
0: Ale kamarádi, ono to funguje, když myslíte na něco jako sáňky právě, co vám připomíná zimu, tak vás to ochladí.
2: Jo, takhle, že ono to je proto, aby si tam jako asociačně říkal, že jsi jako v zimě.
0: Jo.
2: A nebo už Praha počítá do budoucna. A v budoucnu na těch sáňkách můžeš z jiřáku sjet třeba na hlavák.
0: To je taková lanovka.
2: Geniální. Geniální. Geniální.
0: Další geniální věc.
2: No, tohle taky, no.
0: A na saních. Tohle jaký sněžil určitě Ella Anderson, hezké odpoledne.
2: Měli alibi.

0: To je balada od Hitrádia City pro vás. Dopravní hlídku 777937777, tam pište, doplníme vám nádrž. Jdeme na cesty, že? Ale tohle není ten správný podcast.
1: No, není.
0: No, a já jsem si ho tam minule nedal, teď jo, a jak jsem překvapený.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
1: Tak teď tedy nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ano, ano. Pojďme do Průmyslové, tady směrem na Štěrboholskou u Europarku. Hlásíte dlouhou kolonu kvůli nehodě. I samotná Štěrboholská popojíždí, tady poskakujete minimálně 15 minut v aktuální koloně. To platí v těchto chvílích také pro centrum metropole, konkrétně okolí Tančícího domu a směr na Smíchov, nebo od Florence, pak pro Wilsonovu ulici k muzeu. Podíváme se, co jste nám hlásili vy.
3: Ano, píše nám Zuzana T, což může být Zuzana Tulipánová nebo Zuzana, taky mám informacová. Píše, milé Radio City, z Barandovského mostu směr na Černý most, klasická kolona. Nic hroznýho, ale popojíždí se a pár minut zdržení to zabere. Tak dopravě zdar, ahoj Zuzka.
1: Milá Zuzko, děkujeme, tak stejně tak se můžete zapojit SMS-kou nebo hlasovkou na WhatsApp 777 937 777 a získat plnou nádrž.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Praho, chystej plavky! City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
5: Tahitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalace.cz.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
7: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatý.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
12: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
13: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady s Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo. Nebo slepený.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
14: Posloucháte Hit Radio City a pište na 777-937-777. No, zkrátka jsou tady nepoužitelní.
15: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Tak, kdo chce vstupenku pro celou rodinu do Aqua Palace Praha? Přátelé nepoužitelní, pište na 777 937 777. My někoho vybereme, zavoláme zpátky a za chvilku jdeme hrát.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 4 minuty po půl, no tak to máme sklus. Posloucháte Hydrádio City, jdeme zjistit, kdo je takhle ve středu nejvíc nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A s celou rodinkou zamíří do Aquapalace. Ahoj, Mirku.
2: Ahoj.
3: Mirku, co pak dneska děláš?
2: Teď jedu z práce, akorát jsem v autě.
3: A řekni mi, Míro, co budeš dělat teď, když bude 34 stupňů venku?
2: No, to by to chtělo k vodě asi někam a ještě je to mistrovství světa ve fotbale, takový plány skřížený a to je naštěstí večer, takže...
3: Takže se uděláš jako hezký letní večer venku, budeš spát pod čerákem u toho koukat na fotbal?
2: No, to by bylo úplně ideální.
3: To je zní fajn, ne?
0: Zní to jako plán, no potom samozřejmě se zavážeš tím, že dneska vyhraješ nepoužitelný, že vezmeš celou rodinku do Aquapalace, tam je i venkovní část, tak fajn.
2: Tak to by bylo skvělý.
3: Tak si vezmeš do bazénu telefon, budeš koukat na fotbal tam.
2: Tak.
3: Tak jo, hele, pojďme si to spolu rozdat, Mirku.
2: Tak jdem na to.
3: Já ti jenom zopakuju pravidla, nikdy nesmíš nic říct dvakrát. A moc jasně. Nepřemýšlej. Náš čas startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Jmenuji jednu ze světových monarchií.
2: Ruská.
0: Kolika stupňové pivo je nejslabší?
2: 150.
0: Jak dělá delfín?
2: Kvák.
0: Jmenuji hit Bena Kristoval.
2: Spěchám.
0: Kolik dní zbývá do prázdnin?
2: 37.
0: Jakou barvu má holub?
2: Modrou.
0: Zašeptej nejvíc potichu, jak to dokážeš. Zabroukej píseň Cesta.
2: Cesta.
0: Kdo zpívá v kapele Tata Boys?
2: Vondráčková.
0: Jak se říká bratrovi mé ženy?
2: Táta.
3: Stop! Tak, já, teď tam šeptáš, co nejvíce, jak dokážeš.
2: Jo, jo.
3: Ale neboj se, ono i když si zašeptal takhle, tento týden má štěstí, protože my jsme velmi, velmi velkorysí. Je vedro a my vzhledem k tomu, že chceme zachránit veřejnou populaci, ty lístky rozdáváme i tak. A já navíc věřím, že ty dokážeš ještě potišejš. Ukaž nám, jak to dokážeš úplně nejpotišejš.
2: To je nejpotišejíc, to byste ani neslyšel.
3: To je ta pointa.
0: To znamená, že musíš
2: zařvat. Já jsem zařvat jak blázen.
3: To nevadí, ale každopádně hit Bena Kristová Spěchám, to spěchám v každém hitu, to víme.
0: To nebyl na jiný pravda.
3: Ale jo, ale já ti to uznám, čeká tě velký pár, no tak my tě s ním trošku pomůžeme.
2: Tak skvělý.
0: Gratulujem, kamaráde, a podívej se do diáře a vy ostatní taky, přátelé, co děláte 20. června.
3: Protože jste těšit na pool party, tak tě čeká úžasný animační program Hytrária City, čeká tě zábava pro děti, dospělí, bazény, tobogány, vlnobytí, odpočinek, aktivity pro celý den. O bože!
0: No, ten se
2: to
0: koná.
2: Skvělý.
0: Aquapala se to koná a my tě samozřejmě zveme i s celou rodinkou. Zůstaňme
2: no,
0: na telefonu.
2: Super. Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: No a přátelé, ještě tady nějaký ten den máme, takže pokud si chcete i vy zkrátit to vedro, nebo si trošičku pomoct, tak nám zavolejte třeba zítra.
1: Nepoužitelní z Hydrádia City. Praho, chystej plavky! City Pool Party je tady. Hydrádio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aquapalace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hydrádio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hydradiocity.cz.
4: Tahitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aquapalace Praha. Více na aquapalace.cz.

0: 16 hodin 41 minut, posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik a taky Vincent. Everybody, každý vyhrával před chvílí, tak ještě další hru si dáme. A jestli uhodnete, co je tohle? Ještě?
1: Ano. Přátelé, za svoji celoživotní 3měsíční kariéru v rádiu jsem si nikdy nemyslel, že budu muset veřejnosti říct tato slova. Ale bacha na veverky.
0: Praze?
1: V Praze, bacha na veverky. Normálně se tady staly agresivními veverákami a prej normálně útočí na psy a skáčou do kočárku.
0: I na pejsky.
1: No, normálně prej, tím, že je furt krmíme, tak oni už si zvykli a teď se to začínají nejenom vyžadovat, ale i agresivně se to vynucovat.
0: Co myslíte? Co s něma je? Jak se dneska každý ptá, co je s těma dětma? Ne, co je s těma veverkama? Jestli nepijou nějakou odpadní vodu třeba z vinohra z nějakých barů a tak?
1: A nebo na andělu, jestli někomu nerozlouskl nějaký oříšek.
2: Praho, chystej plavky! City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
3: Tahitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalace.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Svatební den jako z pohádky?
11: Lázně v Ráž u Písku.
10: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
11: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
10: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
11: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
10: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
11: Lázně pomlčka v Ráž.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
14: Jipi, jipi! Jí!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
19: I táta přece vaří.
7: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
18: www.jnointeriér.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Lení!
13: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
20: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
21: firmanazážitky.cz.
22: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
23: www.projektantbudoucnosti.cz.
24: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
25: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
26: Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Za pár vteřin pátá hodina odpolední, hezkou středu přeje Hit Radio City. Jasně, my tady každý den rozdáme 2000 na plnou nádrž, ale prvně se na ty cesty podíváme.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne, provoz houstne jak v centru metropole, tak teď už i v Davidském a Bubeneckém tunelu. I tady došlo směrem na Troju k nehodě. Brzdí vás na minimálně 20 minut. Další dlouhá zdržení a dlouhé kolony hlásíte z centra metropole. Plní se směr od Tančícího domu na Smíchov, také Ječná nahoru k IP Pavlova nebo od Florence po pojíždíte Vilzanovou ulicí. Kolona se prodloužila také na Černáku až po Štěrboholi. Zdržení jste hlásili z Děku a do Břízké ulice, tady už se to prodlužuje na 10 minut, no a komplikace stále přetrvávají také na Pražském okruhu, respektive už od D5 a dál na Pražský okruh. Tady je kolona na 20 minut. Vaše dopravní info nám dál pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a zkuste vyhrát plnou nádrž.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Část Vltavského nábřeží u Ledáren v Braníku projde úpravami. Vznikne stezka pro pěší a cyklisty. Praha vypíše zakázku za 65 milionů korun. Cyklostezka zajistí kontinuitu páteřní cyklotrasy A2, která je v oblasti vedena oklikou po silnici. Práce by měly začít ještě letos a hotovo má být příští rok. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má také spotřební daň. Odpoledne to potvrdil premiér Andrej Babiš.
13: Chceme zpřísnit pravidla, které budou muset dodržovat specializované prodejny a chceme přesunout kratom ze snížené sazby DPH do základní sazby DPH, protože pro nás to určitě není potravina, ale je to droga.
1: Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Přestavba nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou nebo dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou. To jsou projekty, které se dostaly mezi uši výběr 25 nominovaných na letošní českou cenu za architekturu. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Podle tamních médií jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura rozhoduje o jeho vzetí do vazby. Dnešní odpoledne zůstalo většinou oblačné, oblačná obloha nás pak čeká v průběhu noci, ráno se ale postupně vyjasní, slunečno a teploty budou docela vysoké, kolem 17 stupňů, to už po ránu. No a dál se bude oteplovat v průběhu dne jasno, polojasno, slunečno a teploty 28 až 30 stupňů.
14: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka.
15: Odpolední show Hit Radia City je tady.
14: Dominik, Vincent a Kateřina.
0: 4 minuty po páté, no děje se toho ve světě hodně. A taky se děje to, že společnou hoďku strávíme nabitou hity a také jsou tady vaši dva parťáci, Dominik a Vince, ahoj.
5: Já bych dokonce řekl, že jsme vaše nejlepší kamarádi.
0: Hledáš takhle přes éter, jo? Když v tom reálném světě ne, tak aspoň.
5: Proč furt žárlíš? Já prostě nemůžu mít jinýho kamaráda než ty. Ty skrýváš takovou scénu.
0: Nemáš.
5: Je to tady zase.
0: Já ti vypnu mikrofon, nebudeš si dělat kamarády tady v rádiu, budeme hrát. Hit Radio City. Zvláště, když jsi teď sám doma. Vincent je sám doma.

0: Perry, posloucháte Hit Radio City, ale no tak já vím, že středa je odpoledne. 17 hodin 11 minut, i v tuhle hodinu je Vince sám, úplně sám. V Praze obchází totiž muž, který 4 dny je osiřelý. Vincente, jaké to je?
1: Moje přítelkyně totiž odjíždí na dovolenou s mámou a já budu sám doma a vždycky jsem smutný a nemůžu usnout, protože mi chybí. Tak jsem si řekl, že se zeptám internetu, jak s takovouhle situací jako naložit.
0: Takhle, na internetu jsi mohl dělat v tu chvíli různý věci a dobrý
1: hele,
0: si zeptal.
1: Hele. Jo, já jsem tady hodnej kluk, neblbni. Jsem hodnej kluk, ale jako teď jsem chtěl začít repovat, tak víte kdo. No, každopádně tak jsem se koukal a vlastně ty holky, co psali primárně teda holky na internetu v diskuzích, tak doporučovali následující věci. A nevím, jestli to jsou doporučení, jak to vyřešit nebo jak skončit. Protože holky napsali třeba, sleduju reakce lidí, co sledují moje oblíbený seriály. Je to tak trochu, jako by se sledoval s někým místo sám. Že oni koukají na někoho, kdo kouká na jejich seriál a vlastně jako mají pocit, že koukají spolu.
0: Takže už v tomhle je herní streaming taky?
1: Je to smutný, ne? Trošku. Ne, jestli ti tady to nepřipadá smutný, tak neboj, jdeme dál. Další paní totiž píše, večery jsou pro mě nejtěžší. Nezapínám žádný světlo, když se setmí, sedím ve tmě, někdy si trochu pobrečím.
0: Se píše na internetu?
1: Ano. A poslední paní píše, momentálně se snažím vyhnout tomu, abych si ublížila s necitlivujícími agenty zkázy. Takže chodím, vydržím to chvíli a pak vypiju flašku vína. Bude mi špatně, budu se nenávidět.
0: Hezké, já bych chtěl všem těm dámám, které tohle psali, říct, hele, my jsme v tom s váma, my jsme neustále online, on air, jo?
1: No tak počkej, jo, ono možná holky jsou osamělí, protože potom se do té diskuze připojil jeden kluk.
0: Okay.
1: A po tady tý jako hluboký, oduševnělý příspěvkách, tak napsal jenom tuto zprávu. Jak pomoct, když jsem sám? Šmrdlat si ho. Hezký, ne?
0: A kým ses inspiroval z toho, co jsi řekl?
1: No, dneska možná budu sám sedět v tom tichu, v té tmě. Možná budu šmrdlat, no.
0: No, prosím. Hit Radio City. To je naše doporučení taky na nějaký večery. Pink, hezké odpoledne přeji. A brnkněte Vincovi, napište mu na Insta. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Přesně 17.20 posloucháte Hit Radio City a taky píšete. Jelikož ta naše dopravní hlídka v zápsahu na 777-937-777, moc dobře víte, že tady rozdáváme 2000 na benzín. No, podíváme se na ty cesty, kde to jede, kde to stojí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, silný odpolední provoz, Letenský tunel, jeho okolí, ale také Bubenecký tunel směrem na Troju. Stále popojíždí také Černák a Štěrboholská, Průmyslová ulice, menší zdržení dál na Štěrboholskou, z více auty v odpoledním provozu počítejte stále v okolí Tančícího domu, Radlická ulice směrem do centra, menší nehoda a popojíždění minimálně 10 minut. No a podíváme se i na další směr.
3: Ano, píše nám Martina, která ti teda může dělat konkurentku, protože poslouchej. Milé Hit Radio City, jako každý den cesta z Kulaťáku nahoru k letišti, pojíždění od Hadovky na Bořislavku, pak to jede k nádraží Veleslavín. Tam menší zdržení na světlech, pak to opět jede až na Šárku, kde to brzdí světla. Nájezd na dálnici D7 směr Chomutov je pohodový. Zdraví Martina.
2: Martino, děkujeme. Vinco, taky děkuju. Nemáš tak vaše zač. Dopravní info pište do SMSky nebo zanechte hlasovku na WhatsAppu 777-937-777.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První

0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: or another.
1: Jedna nebo druhá strana. Posloucháte Hit Radio City a vy za nás jako dopravní hlídka ty strany hlídáte.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
1: Kdy jsou, nejsou průjezdní? No, dneska jste poslali několik správ, několik hlasovek.
3: Ale ta vítězná, tak ta nám přišla od Zuzky. A Zuzka, já jsem jí řekl tulipánová, nebo jsem řekl Zuzka, taky mám informacová.
1: Protože ona se podepsala jako Zuzka T.
3: No, no, samozřejmě. A ty víš její pravé jméno?
1: Já už jsem jí kontaktoval, vybral jsem jí, že? Takže já vím její příjmení a to bys nevymyslel.
3: No.
1: Pojď se na to podívat, já to nemůžu říct do eteru.
3: Jako to je sprostý?
1: Jak?
3: Zuzka. Ne.
1: Představte si to, přátelé, Zuzka T a to, co vás napadne, je to ono.
3: Takava?
1: Tebe napadlo takava?
3: Takat. Já nevím, to je sprostější ještě?
1: Jo.
3: Ne, to mi neří...
1: No podívej se.
3: Počkej. Aha, no tak ta si to zaslouží, chudinka.
1: Jo. 2000 korun. Na plnou nádrž.
3: Jo, do auta.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz Hit Radio City.
1: Moc, Zuzko, gratulujeme Xindlix, pokračujeme Vitech a zítra zase pokračujeme v naší dopravní hlídce. Hezké odpoledne.

0: zemí.
1: I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
2: Hitrá

0: Takových bezstarostných hitů už je málo. No tak díky za něj, ale Farben posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent Dominik a 17 hodin 41 minut. Zítra se hraje mistrovství, víš to?
1: Fotbalu.
0: No, no.
1: No to já přece samozřejmě vím, protože my jsme dokonce papíroví šampioni. No takhle. Takhle, na papírech by se měli vyhrát.
0: Známe, když je něco na papírech, ale taky nevím, jestli jako u hokeje tady platí, že když se nám nedaří na začátku, tak to zvedneme ten výkon. No,
1: takhle, víš, komu už se nikdy nebude dát? Ono ti to nevíde a seš milion.
0: To mě určitě neopravíte, dáte mi zapravdu, že pokud sází někdo takovou částku, tak to musel mít posichrovaný.
1: Ano, protože to je jako notoricky známý, jsou sázeči, že to mají všechno posichrovaný.
0: No tak musí, když dají mega v dolarech, ještě na takovejhle zápas.
1: Na třeba prodal barák.
0: Že by jim tak věřil.
1: Že by jim, no já myslím si prostě, jako co mohl vyhrát? 20 tisíc na tom kurzu?
0: Jo.
1: A přišel o všechno? Já myslím, že ten pán to neměl propočítaný, Domčo.
0: Kolikrát si propočítáme věci v životě, že nám výjdou, všechno navazuje a potom jedna blbost, třeba ti hráči, co byli určitě podplacení, si řekli, ještě máme čas. A najednou písk.
1: Ono už to skončilo.
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.

nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Hit Radio.

0: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: Jestli vezete děti na kroužek nebo z kroužku, zpívalo celý auto. Hunter X, posloucháte Hit Radio City a za pár minut už je tady šestá.
1: Milí posluchači, my vám chceme strašně poděkovat. Vy to nevíte, ale my vás máme hrozně rádi.
0: No tak já doufám, že to cítíte během těch 3 hodin každý den, že zkrátka nás spojí...
1: Láska?
0: Na celý život asi.
1: Já si myslím, že to bude asi na celý život, no. Viď?
0: Minimálně zítra určitě to potvrdíme opět, protože od 3 tady budeme. Dneska jsme si řekli, že příštím týdnu bude Česká televize stávkovat. My jsme jim poradili jak.
1: Ano, a taky jsme vám poradili, jak přežít ty příšerný tropy, co se na nás valej. Takže i zítra budeme v nepoužitelných rozdávat lupeny. No na koupačku přece.
0: Ano, Aquapalas, tak buďte u toho, zase taky rozdáváme 2000 na plnou nádrž. Ahoj!
1: Ahoj.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu. Can we

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z D5 na příjezdu na Pražský okruh a také na Černáku a Štěrboholské spojce. Průmyslová a oblast kolem Hloubětína kvůli nehodám stále počítejte se silnějším provozem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vystoupí na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu pak atakují hranici 35. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám a bude také dusno. Letní počasí nás vyláká k vodě, rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňují. Jaká základní pravidla doporučuje předseda zdravotní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
7: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
2: Což znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. No a Plzeň otevřela novou atletickou tribunu s jedinečným prostorem pro trénink. Sportovci tady mají možnost trénovat i běh do kopce a z kopce, protože tartanové dráhy vedou po obloukovité střeše. Podle atletů nic podobného jinde v Česku není.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Oblačno a zpočátku noci ještě slabé přehánky, postupně se vyjasní, ráno se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v průběhu dne už většinou slunečno, jen místy oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severovýchodě a východě kolem 24. No a slabý proměnlivý nebo severní vítr k tomu.
8: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi už vaše Lea Děnděši a startují hity na přání právě teď, protože je tu středa, kde hitu na přání je třeba. 17.6. hezký dobrý večer, jdeme na to. Linkin Park letí za vámi.

0: Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi, Lea Děnděš. Je to středa, kde hitů na přání je třeba. Jak jste vždycky zvyklí, tak song jako první pro vás všechny vykopávám já, protože je středa, polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. A já nevím jak vy, ale vzhledem k tomu, že fakt bude horko, tak já bych vám všem chtěla poslat typicky letní song, kde si zatančíme, zaspíváme. Už dneska veškerý ty starosti hoďte za hlavu, dejte si nohy na stůl a užívejte si středečního večera, pokud možno na vlnách Hit Rádia. 777-937-777, to je to číslo ke mně do studia. Vypište a já vám posílám tohle.
1: Zima! Nosa! Nosa!

David Guetta tady svým Stones and I Gone Gone Gone. Tohle máte rádi, to jsme vám taky hráli. 777-937-777, to je číslo ke mně do studia. Napište si, co byste rádi tento středeční večer 17.6. slyšeli a já slibuju, že se vám to pokusím splnit, že vám to zahraju, přečtu vzkaz, který napíšete, třeba můžete říct někomu, že ho máte rádi a prostě cokoliv, popřát jenom krásný večer. Takže 777-937-777, jako to udělal Jirka a napsal: ahoj Lonko, moc rád tě poslouchám, hlavně vaše středeční večery, protože hrajete podle nás posluchačů. Prosím, pošli mojí milovaný Alence Coldplay Fix You, je to naše svatební píseň, uděláš nám tím velikánskou radost. No tak to by bylo, abych tohle nezahrála. Coldplay Fix You, taky Nickelback nebo Eva Farná a Mirai, doufám, že jste si ten Eden užili. Tak tohle všechno zazní, no a co bude dál, to je prostě na vás, takže pište a já se těším, komu splníme přáníčko.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Loven, Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si, pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777. Krásný dobrý večer, prosím pro mě a všechny dobré lidičky o zahrání Luny Bailando. Před x lety jsem s touhle písničkou vyhrála jednu rádiovou soutěž v Hradci Králové, tak abychom zavzpomínali, moc děkuju. Liduš, tak Liduško, já doufám, že budeš mít radost, už si to volíme doprava a vy si, kamarádi, pište dál. Bye.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hity na přání pokračují dál 777 937 777 s vámi Lea. Krásný dobrý večer. Gigi D'Agostino.

0: Don't put the blame on me.
1: Regenbomen.
0: Don't put your blame on me.
1: A jeho Human. A já bych někoho ráda slyšela v éteru Hitrádia. Volejte na 800 937 937, pokud si chcete nechat zahrát něco podle sebe, zlepšit si ten středeční večer 17. června, toto letí, toto frčí, a nebo prostě jen tak popřát někomu hezký večer, říct, že ho má, že ho máme, máte, máte rádi. Takže 800 937 937, volejte právě teď. Hity na přání až do 21. hodiny. 800 937 937. Je to zlaté číslo ke mně do studia. Tak já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady je Pavla.
1: Pavla, Pavlínko, kam jedeš?
2: Chceme z kroužku domů a chtěli bychom si nechat zahrát nějakou písničku do auta.
1: A ty voláš od někud z Moravy, viď, podle přízvuku?
2: Jo, tady od Rýmařova.
1: Tak zdravíme na Moravu, já Moravu miluju. A ráda vám zahraju něco, co si přejete.
2: Tak my si dáme něco veselého, a třeba Aku a Barbie Girl.
1: No tak to je skvělá volba. A je to tvoje volba nebo dcery?
2: Teda to má ráda taky, ale ta se tady šťuří a bojí se něco říct.
1: Cože se šťuří?
2: Jako směje.
1: A tak pozdraví nás aspoň. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
2: Sofie,
1: máš krásný jméno. To bych ti zahrála Alvára Solera, Viva Sofia. Ale zahrajeme ti Barbie Girl. Holky, komu to pošleme?
2: Tak všem, co třeba zrovna sedí v autě.
1: Tak opatrně na cestách, hlavně za volanty. A Barbie Girl letí za vámi. Holky, ahoj.
2: Děkujem, ahoj.
3: Ahoj.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas až do 21. hodinky. Budeme hrát hity jenom podle vás, 777-937-777, pište si nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi. Jako to udělala tady Anička, právě jsem se tam mrkla na zprávy, napsala: ahoj Lonko, zdravím celé Hit Radio, právě teď nás čeká večerní grilovačka s přáteli, prosím tě, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House, uděláš nám velikánskou radost a bylo by to pro celou naši partu z Mladé Boleslavy, kteří jsou právě teď s námi na zahradě, hrajete nám tady na plný pecky. Díky moc, jste super. No tak jo. Jste se trefili i do mého vkusu? Takže moc ráda zahraju. Tak za chviličku, ještě Nico Santos a Ray Dalton. Tohle všechno jenom pro vás. Pište si, co bude dál.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Co budeme hrát dál? Někoho bych opět chtěla slyšet v éteru Hit Rádia 800 937 937. S vámi Lea, přeju vám krásný dobrý večer a ráda bych vám zahrala něco. Zahrala? Jsem to řekla po ostravsky? Zahrála něco, co vám udělá radost. Takže volejte si 800 937 937.

0: budeme vysílat společně a někomu třeba z vás uděláme velkou radost. Takže volejte a já se ptám, kdo je tam. Haló, haló. Haló.
1: Dobrý den.
0: No dobrý den, kdo tam? Aha, asi nikdo, tak jdeme dál. Hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kristýna z Náchoda.
0: Ahoj, Kristýnko z Náchoda, kolik ti je let?
2: Mně je 27 a strašně ráda vás poslouchám. A jsem strašně ráda, že konečně můžu být v éteru Hit Rádia, to je super.
0: Ježíš Maria, moc tě zdravím, ahoj, tady Lea. A jedeme živě, slyšíte úplně celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete
2: ano,
0: ladit online.
2: Ano, ráda a pozdravuju do Betánie. Můj kamarád má teďka noční směnu, tak ho moc pozdravuju, doufám, že mě slyší.
0: Třeba slyší, jestli poslouchá, co ti zahrajeme?
2: Co zahrajeme? Chtěla bych Mariah Carey zahrát nějakou písničku, to výběr nechám na tobě.
0: Ano. A pro koho to bude?
2: Bude to pro mě, pro tebe a určitě pro všechny zamilované lidi, kteří jsou spolu dlouho, anebo pro někoho, kdo je nešťastně zamilovaný.
0: Dobře, a ty jsi šťastně nebo nešťastně zamilovaná?
2: Já jsem šťastně zamilovaná, ale momentálně se mě teďka úplně klepou ruce, protože mám tady pustěný rádio v televizi a ještě držím v telefon v ruce.
0: No tak to je krásný, že jsme ti takhle mohli udělat radost, že jsi se dovolala, protože opravdu ta linka je non-stop obsazená, když vyhlásím, aby posluchači volali sem k nám. Tak mě to strašně těší o to víc, že ti můžu splnit tvoje hudební přáníčko. Pošlu ti Hero od Mariah Carey. Je to jedna z nejkrásnějších zamilovaných písniček. Hero je hrdina, tak pro všechny hrdiny od tebe.
2: A moc děkuju.
0: Já děkuju tobě, že jsi zavolala, měj se krásně. Budu, ahoj. Takhle jednoduchý to je. Já vám tak ráda plním ta vaše přáníčka. Tak si pište a volejte dál. Jsme Hit Radio.

0: Šabuzi a Bar Song pro Haničku z Prahy, která právě teď má noční šichtu, jezdí tramvají, tak já doufám, že jí to potěšilo. Pokračujeme dál, ještě hodinku a 15 minut, hity na přání jenom podle vás. 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi. Pište si, co vám zahrajeme. Dario G nebo Maneskin, to jste chtěli, tohle bude. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Pokračujeme, nezastavujeme hity na přání 777 937 777. Teď už Pink.

My pokračujeme dál u DG odlétáš, doznívají z éteru Hit Rádia 5 minutek po 8 hodině, píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj cokoliv od Kelly Family, třeba I Can't Help Myself, připomínáš mi tím moje zlaté 90. léta. Ano, my tady 90. milujeme a bylo by to pro Petra, Jirku a Haničku, tak když jsi to chtěla, tady to je.

0: Lechotná středeční večer, se trochu Hytrádia, minutku po čtvrt na devět. Hezký dobrý večer, hrajeme jenom podle vás. Song pro všechny, kteří mají dneska dobrou náladu. Tak si užijte za chviličku Passenger, Berona a nebo Michael Jackson. O tohle si píšete, tak to taky bude. A samozřejmě 777-937-777, číslo k nám do studia.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

slyšíte vy, když připíšete o to, co chcete slyšet. Ještě do celé spousty skvělých hitů jenom podle vás. Do 21. hity na přání Linkin Park, Britney Spears, Imagine Dragons, Eva Farna a její Perpetuum Mobile. O to jste si hodně psali, tak slibuju, že bude taky partička Black Eyed Peas a zakončí to Robin Schulz. Tohle všechno ode mě, já se s vámi pro dnešní večer loučím, mějte se krásně, abych vám toho zahrála co nejvíc, tak méně slov, více muziky. To ctím, takové pravidlo dnešního večera 17.6. a budu se na vás těšit v sobotu, v neděli, tak jak jste zvyklí. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a spousty toho pro vás mám. Tak dobrou noc.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.